Ale uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek semlal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

ještě, až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babeta.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v Autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila padesátiny na konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházeli párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzší bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

zpívající právník a geniální výpravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je jindřichohradecký písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petr Týna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčičku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co jste z toho zdrudaná?
5: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
6: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No, teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty ses nevšiml, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, jak to bylo včera, holčičko moje. To říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvogám.
3: Je ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Jedna furt možná a druhá tě opra.
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, kolik chceš, to řekni. Ať to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo.

0: Jestli chceš 50 korun, 50 korun, tak to je...
1: Ne, 50 tisíc.
0: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik poněkud drsná
5: to
4: go-go show.
5: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
4: Slyšeli jsme gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
5: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
4: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
5: Dobrý den.
4: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
3: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
5: Děkujeme.
3: Dobrý den.
6: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
5: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
6: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
5: Děkuju.
6: Pana, taky zdravím Kučeru.
3: Zdravím.
6: A dám pokračování.
3: Ano,
6: ahoj,
3: máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Díky. Dobré odpoledne.
7: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
3: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
7: Tajterlíky, gondíky.
3: Dobře, mám zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Mějte se.
7: Tajterlíky, gondíky.
3: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
5: Děkuju.
8: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
3: Máme zapsáno. Děkujeme.
5: Máme napsáno, děkujeme.
3: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
5: Jo, tak
3: děkujeme.
5: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
3: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
10: Dobrý den. Dobré odpoledne.
3: Ano, slyšíme.
10: Tak zazeník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
5: Taky zdravím.
10: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
3: Z Bčka?
10: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
3: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
5: děkujeme,
3: jste chtěl.
5: Děkujeme.
10: Děkuji vám, nazdár.
3: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
11: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy, nikdy přece. To je ale ovečka, ovi.
12: Bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
11: korálky.
12: Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa. Mě už to letí a já už letím, pa.
11: Nebudu to zlobit.
12: Ale jestli mi někdy zalžeš.
11: To je můj lupáč, já.
12: Tak. Ale pravdu.
11: Teď už opravdu nevím.
12: Jo, nevíš?
11: Vím.
12: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. No to je, ale pravdu.
11: No, hasič je to.
12: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
11: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahodou zabalit do mokrý prostíradla?
13: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
13: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No. Tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
13: No, tak ale
11: no,
13: dobře.
11: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
13: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no.
12: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
13: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
11: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
11: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhorihádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny, člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme, ty bábovičky plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900. Právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolonek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, to Pavle. Je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle. No, tak
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu. Díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, kavíčko, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Kovaříková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál k narozeninám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: je lepší mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí. No jo. Přátelé drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také zdravím Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
4: knížko,
3: den.
4: Takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla. A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: A to vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
5: zdravím
1: den.
5: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne. Co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujeme.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, nepřičujete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A to než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně, nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se. Rodina číslo jedna. Tehdy a tehdy. Šup. Rodina číslo dvě. Tehdy a tehdy. Šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás. Takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No, jo, no, no.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Změna územního plánu v Ostravě Heřmanicích by mohla vést k vyvlastnění pozemků pod prohořívající haldou průmyslového odpadu. Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. Na Těrlické přehradě začala jezdit lodní doprava. Bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Ostravští zastupitelé dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
2: Územní plán by celou heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
3: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té

0: soboty i neděle od 10 do 18 hodin. Příští rok přes letní sezónu bude ale v provozu denně. Na plavidlo se vejde 11 osob a kormidelník. Nastoupit mohou i lidé s jízdním kolem nebo kočárkem. Stědlická, Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku ráno a večer málo oblačnosti, během dne pak máme čekat oblačno a ojedinělé přehánky. V oblasti Beskyd teď ráno ještě až zataženo. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni, na horách naměříte 7 až 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je středa 23. září roku 2026. Naše absolutně přesné studiové hodiny ukazují 4 minuty po páté a začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Vysíláním od této chvíle až do 9. hodiny dopolední vás provedou Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme pěkný den a dobrý poslech.

0: Na Bohumínské radnici včera bylo plno, desítky lidí přišly kvůli plánům chemičky Bochemie. Ta totiž chce začít vyrábět látku, která se používá jako součást raketového pohonu a část místních má z toho obavy. Řekneme více v reportáži, nabídneme ji krátce před 17:30. Teď si ale připomeneme historii, která je spojená s dnešním datem 23. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. A svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Milon Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Čeká nás opět poměrně chladný den, začneme ale aktuální situací, kterou u nás v Horní Moravě a ve Slezsku máme, je většinou oblačnou, co se týče teplot v Karviné, v tuto chvíli naměříte 8 stupňů Celsia, o 1 stupeň tepleji je teď v Krnově. No a prognóza na dnešek, tak ta hovoří o tom, že den bude s velkou oblačností, mohou přijít samozřejmě i přehánky a teploty budou podobné těm včerejším do 15 stupňů Celsia.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Plná radnice a spousta otázek. Obyvatele Bohumína znepokojil plán místní chemičky Bochemie vyrábět látku, která se používá i pro vojenské účely jako součást raketového pohonu. Ročně má jít asi o 20 tun. Firma tvrdí, že výroba bude bezpečná, místní ale mají obavy. Desítky z nich proto včera dorazily na radnici na veřejné jednání s manažery podniku.
1: Je to fakt kousíček, já bydlím tady. Syn bydlí tam, to prostě kousek, já si myslím, že v obydlené části vůbec takového nic nemá co dělat.
2: Tak mám jistý den. Ne, ano, dneska je.
3: Jana Pavlíková pracuje na takové malé benzínce, opravdu na dohled od Bochemie. A z toho, že by se tam tato chemikálie měla nově vyrábět, opravdu velkou radost nemá.
1: Nejsem vůbec ráda, že toto bude ta výroba, no bojím se.
3: Na veřejné jednání dorazila i seniorka Šárka, která je zásadně proti rozšíření výroby.
4: Přišla jsem protestovat, protože nás se to přímo dotýká a jelikož je taková nebezpečná doba, která je, tak chceme vědět, co to všechno obnáší a jestli od toho neustoupí.
3: Při příchodu do sálu reagoval předseda představenstva Bochemie Miloslav Vodička na žádost o rozhovor takto.
5: Prosím, přepadla jste mě tu úplně zbytečně, nevím, proč to dělá.
3: Já vás nepřepadávám, já vás se vás slušně. Ne, je to
5: já
3: veřejné setkání.
5: Povídám,
3: že... Ne, nesahujte mi na mámy, tak Českého rozhlasu. Jaký je váš vzkaz veřejnosti?
5: Ten teď předám v zhruba hodinovém proslovu.
3: Velká zasedací místnost na radnici byla prakticky plná. Šéfové Bochemie ujišťovali, že výroba chloristanu amonného bude bezpečná a že obavy nejsou na místě.
6: Místo chemické výroby, která nikdy neměla nějaký vojenský charakter, aby se tady najednou jenom tak by the way přidalo, jo, až tam budeme mít 2000 tun okysličovadla. Já to považuji za neskutečný podraz vaší strany.
3: Po dvou hodinách jednání pak šéf chemičky Miloslav Vodička novinářům potvrdil, že se stavbou hal pro výrobu chce začít v dubnu příštího roku.
5: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý.
3: A jak to bude strategická surovina pro celou Českou republiku?
5: Otázkou je, kdo je spotřebitel. Spotřebitel jsou z části automotiv, například ta výroba airbagů zmíněna, ale je to samozřejmě military business, jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují.
3: Lidé i radnice můžou své připomínky k záměru chemičky posílat krajskému úřadu do 8. října. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český zpravodajský souhrn pro vás a za pár okamžiků bude mít Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Firma koordinátor ODIS bude nově při svých kontrolách používat kamery. Začne s tím od poloviny prosince v regionální dopravě na území Moravskoslezského kraje. Doposud kontroloři pořizovali jen zvukový záznam. Nahrávací zařízení zapnou vždy před vstupem do vozidla a vypnou ho při výstupu. Čeští řidiči v srpnu nakupovali naftu nejdráž ze všech zemí Evropské unie, uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci tuzemské ceny vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom o skoro polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzín, jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Náměstí TG Masaryka v Třinci je po rekonstrukci. Ode dneška bude přístupné lidem. Práce trvaly zhruba 5 měsíců a vyšly na více než 30 milionů korun. Potvrdil to mluvčí magistrátu Stanislav Češlár. Na náměstí je nový vodní prvek a taky kotva z někdejší zaoceánské lodi Třinec. Astronomické léto skončilo, dnes začal podzim. Podzimní rovnodennost nastala 5 minut po 2 hodině ráno. Odteď se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Havířov v říjnu začne s další etapou revitalizace Stromovky. Část tamního parku upravovala radnice už loni. Letos technici pokácí staré a nebezpečné stromy, které uvolní místo mladým dřevinám. K zemi půjdou převážně olše. Dnes bude v Moravskoslezském kraji ráno a večer málo oblačnosti, během dne máme čekat oblačno a ojedinělé přehánky. V oblasti Beskyd teď ráno ještě i zataženo. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě v ulici Anenská stojí porouchané nákladní auto. Částečně zasahuje do křižovatky s ulicí Těšínskou. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední program? Otázka, na kterou odpovím už za pár minut. Buďte s námi.

Třapatá a nohatá Marie Rotrová v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. My vás dnes dopoledne vezmeme do říše hub, co aktuálně roste a jak se chystá houbová výstava pro zámecké prostory Muzea Beskyd ve Frýdku Místku. Tak to je téma pro našeho dnešního hosta, se kterým bude po 9. hodině v magazínu Křížem krajem hovořit redaktorka Romana Kubicová. Tak pokud jste houbaři, určitě nás nezapomeňte v tuto denní dobu poslouchat a pokud houbaři nejste, tak poslouchejte i tak, protože kromě toho pro vás budeme mít spoustu zajímavého. Teď kapela Duran Duran, hned poté telefonát s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: Pravidelný ranní telefonát ostravským meteorologům. Zastihli jsme Petra Drobka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v našem regionu je aktuálně skoro jasno nebo polojasno. Více oblačnost je ve Skydech a okolí. Tam je až zataženo. Hojně se může i vyskytovat slabší přehánka. No a teploty, ty nám klesly na 9 až 5 stupňů. Na Lysé hoře jsou 3 stupně nebo 3,5 a na Pradědu 2 stupně. Vítr fouká většinou slabý, buď proměnlivý, nebo severozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale na hřebenech hor je silnější vítr.
1: Je tady středa, 23. zářijový den. Co máme čekat?
2: Tak ráno bude většinou málo oblačnosti, ojediněle se také mohou vyskytovat ještě i mlhy. Jen v oblasti Beskyd bude i ráno zataženo. No a v průběhu dne očekáváme polojasno až oblačno, jenom ojediněle se vyskytnou přeháňky a večer zase bude oblačnosti ubývat. Teploty nám vystoupí na 12 až 16 stupňů, na horách na 7 až 11 a vítr povane ráno slaví, v průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní až severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude následně noc na čtvrtek a co zítřek?
2: Tak večer bude skoro jasno nebo málo oblačnosti a postupně během noci bude přibývat oblačnosti, protože se k nám přiblíží frontální systém. Takže k ránu polojasno až oblačno a ranní teploty od 7 do 3 stupňů. Ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Povane jenom slabý jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Na zítra přes den v těch ranních dopoledních hodinách ještě možná na některých místech zmenšená oblačnost, ale rychleji bude přibývat a přidají se od západu také srážky v podobě občasného deště. A večer potom bude srážek a částečně i oblačnosti zase ubývat. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách kolem 7 a vítr povane ráno slabý, v průběhu dne mírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru se potom bude měnit na severozápadní a bude slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek, díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Adam Ďurica, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 5 hodin 50 minut. Pokud budete s námi trávit čas i odpoledne po 13. hodině, uslyšíte pořad Alex a host a možná budete zvědavi na to, kdo se dnes posadí k mikrofonu.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla jí ikonická role Phoebe jen samá pozitiva, stále se věnuje dabingu. V jaké divadelní roli teď můžeme vidět a kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Desítky lidí přišli v Bohumíně z Bochemii řešit výrobu chemikálie pro raketová paliva. Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Speciálním programem si lidé v Ostravě připomenou Václava Havla. Obloha bude polojasná až oblačná a naměříme do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Bochemie chce už na jaře příštího roku začít stavět halu pro výrobu chemikálie využívané také k pohonu raket. V Bohumíně má ročně vznikat až 20 tun látky. To vyvolává obavy místních obyvatel. Předseda představenstva chemičky Miloslav Vodička je na včerejším jednání ujišťoval, že výroba bude bezpečná.
2: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý. Spotřebitel jsou z části automotiv, například ta výroba airbagů, ale je to samozřejmě military business, to jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují.
0: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi. K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm cílí na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle po centru města i okolních silnicích. Hlídky si proto mezi sebou půjčují mobilní radar. Kde jsou problémy, popisuje ředitel městské policie Aleš Pilař.
3: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek, jak je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, je to hvízdání gum a ty poznatky dostáváme, když to řeknu tak průběžně celé léto.
0: Ode dneška na 2 týdny bude na Masarykově náměstí v Ostravě k vidění fotografická výstava o Václavu Havlovi. Jde o součást multižánrového festivalu Havel 90. Do projektu s

0: Vlaženo. Během dne čekáme polojasno až oblačno a ojediněle slabé přehánky. Večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte v Opavě v ulici Za Humny. Probíhá tam oprava horkovodu a vozovka je neprůjezdná. Práce potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Ostrava. I dnes pro vás máme pravidelný ranní program nazvaný Dobré ráno. O to dnešní se postarají Tereza Hájková a Petr Soukup. Mějte společně s námi příjemný den. Teď krátce po šesté budeme gratulovat těm, kteří mají svátek a v kalendáři figuruje jméno Berta, což je jméno, které, co se oblíbenosti týče, má u nás sestupnou tendenci. Je to přesně jméno, které má německý původ a dá se vyložit jako skvostná, zářící anebo skvělá. Tak milé Berty, mějte pěkný sváteční den. Speciálně pro vás teď bude zpívat Michal Prokop.

0: Zpíval Karel Gott 6 hodin 12 minut. Hokejový útočník Petr Vrána po 23 letech ukončil profesionální kariéru. Rodák ze Šternberka okusil i slavnou NHL. Hrál v Rusku, Švédsku, Extraligu za Havířov, Vítkovice a Spartu a především Třinec. S ním získal i 5 mistrovských titulů za sebou a v pátek uzavřel bohatou a úspěšnou kariéru. My se už za pár minut dozvíme, čemu se věnuje a bude věnovat po jejím konci. Reportáž čekejte krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Ranní rozcvičky. Cvik bude z židlí. Vzpřímený postoj. Hlava v prodloužení strupem. Chodidla širší než ramena. Židle vedle pravé nohy. S nádechem vyrotujeme ramena. Pokrčíme kolena. Uchopíme židli a obloukem přes hlavu přineseme vedle levé nohy. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: V Moravskoslezském regionu je po ránu oblačno a celkem chladno. Na Jablunkovsku v Ohlině-Lomné teď naměříte 8 stupňů Celsia. O stupeň vyšší teplota je ve Frenštátě pod Radoštěm na Novojičínsku. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že dnes čekáme zpočátku málo oblačnosti. Během dne jí ale bude přibývat a ojediněle se mohou objevit přehánky. V oblasti Beskyd bude ještě teď po ránu zataženo. Teploty budou podobné těm včerejším, 12 až 16 stupňů v nížinách, na horách do 11 stupňů.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sport, další téma Českého rozhlasu Ostrava. Třinečtí hokejoví útočníci Vladimír Dravecký a Petr Vrána minulý pátek posledním střídáním definitivně v 41 letech ukončili kariéru. Klub jim připravil dojemnou rozlučku. Oba získali všech 5 mistrovských titulů za sebou. Pro Petra Vránu to začalo v lednu roku 2019 výměnou ze Sparty do Třince.
1: Já už jsem se necítil dobře. Už jsem se necítil psychicky dobře. Nechodil jsem rád na halu ty utkání. Už jsem hrál ve velké nervozitě a cítil jsem tam velký tlak. A nám se nedařilo v té době a vlastně, když přišla tady ta možnost té výměny, tak se dá říct, že to pro mě byla jako záchrana. Já jsem poprvé v kariéře jsem šel a řekl jsem, už stačilo, potřebuji změnu a pojďme udělat něco s tím, pojďme udělat výměnu.
2: Svěřil se Petr Vrána, tehdy kapitán Sparty. Hned po jeho příchodu se v Třinci začaly vyhrávat tituly a Vrána vysvětluje, co bylo u ocelářů výjimečné.
1: Já si myslím, že to kouzlo byla prostě, že se sešlo víc věcí najednou. Samozřejmě trenér Varaďa nastavil určitý pravidla, měl nějaký systém, pracoval takovým způsobem, jakým pracoval a sešla se skupina hráčů, která byla ochotná udělat všechno pro to, aby vyhráli. Věděli, že třeba nebudou až tak úspěšní bodově nebo nebudou mít až takový prostor, jaký by si představovali, ale je to všechno jenom pro to, aby ten tým vyhrál.
2: Po 5 titulech, ale v posledních 2 sezónách Vránova pozice v Třinci slábla. V předposledním playoff odehrál jen jeden zápas a letos na jaře už jen seděl na tribuně. Toho stále mrzí.
1: Já jsem doufal v to, že se mi podaří prostě ukončit kariéru na ledě a ne na tribuně, což se mi bohužel nepodařilo. A vlastně poslední 2 playoff jsem se ani nedostal na led, což mě trošku mrzí. Asi mě to bude mrzet dlouho, ale takový bylo rozhodnutí a jestli to bylo o výkonnosti nebo ne, to jsem se vlastně nikdy ani nedozvěděl, takže jen mě mrzí, že jsem neměl možnost to ukončit na ledě, ale to neznamená, že si nevážím toho, co pro nás Třinec udělal tady tímto utkáním.
2: Vrací se k rozlučce. Teď je mužem v domácnosti a chválí si partnerku oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou, která ještě stále závodí.
1: A Nikol samozřejmě toho zvládá neskutečně moc, až klobouk dolů, že dokáže trénovat, když měla přípravu nebo i během sezóny 2x denně. Do toho se stará i ona, samozřejmě o dům, tak jako každá normální žena v domácnosti.
2: A Vrána už ví, čemu se bude věnovat. Už během kariéry se společníkem založil firmu.
1: Jedeme samozřejmě s kamarádem firmu, co se týče těch aut, zážitkové jízdy a tak dále. Máme teďka rozjetý velký projekt a myslím si, že to bude převážně moje náplň pracovní.
2: Takže pokud se chcete projet rychlým autem po závodním okruhu, Petr Vrána, 5násobný mistr extraligy s Třincem, vám to umožní. David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dálniční známky v Česku se od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci dnes mají schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. K jejímu zrušení se vláda zavázala k programovém prohlášení. Opozice s návrhem nesouhlasí a upozorňuje, že státu můžou chybět peníze na dopravu. Ve Strahovicích u česko-polské hranice začala kompletní rekonstrukce úpravny pitné vody. Téměř 30 let staré zařízení, které dodává podzemní vodu i sousedním obcím Rohov a Sudice, už bylo ve špatném stavu. Práce potrvají rok a severomoravské vodovody a kanalizace za ně zaplatí přes 40 milionů korun. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel taky navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovítského pokladu v Praze. Obec Těrlicko začala provozovat přívoz na tamní přehradě. Radnice získala všechna potřebná povolení. Loď už na přehradě kotví od srpna. Přívoz teď bude fungovat za dobrého počasí o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin. Příští rok v létě bude v provozu denně. Jablunkov pořídil nové lavičky a koše. Jsou z recyklovaného textilu. Loni ho lidé v Jablunkově vytřídili skoro 33 tun. Nový městský mobiliář stojí například v ulicích Bukovecká nebo Mlýnská. Materiál je odolný vůči vodě, olejům, tukům i kyselinám a soli. Má taky dlouhou životnost. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku málo oblačnosti, ojediněle s mlhami. V oblasti Beskyd může být ještě zataženo. Během dne čekáme polojasno až oblačno a ojediněle slabé přehánky. Večer pak oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Orlovská u autobusové zastávky na Liščině srazila motorka chodce. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Počítejte proto s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Kdo k nám dnes bude promlouvat v pořadu host Českého rozhlasu Ostrava, to uslyšíte za pár minut. Teď budeme poslouchat skupinu Lucie. Pěkné ráno.

Kdo nepoznal, tak prozradím, že nám zpívala Jitka Zelenková 6 hodin 39 minut. 15-letá Melanie Musilová se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Je držitelkou ocenění Zlatý oříšek 2025, to se uděluje nejtalentovanějším dětem České republiky. Úspěšná je navíc i v mezinárodních tanečních soutěžích. Jak se žije rodině s nevšedně talentovaným dítětem? To bude zajímat Kateřinu Huberovou, která k mikrofonu pozve Melanie i její maminku Moniku. Poslouchejte nás dnes dopoledne, krátce po 11. hodině.

0: počasí.
1: Pravidelný ranní telefonát ostravským meteorologům. Zastihli jsme Petra Drobka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v našem regionu je aktuálně skoro jasno nebo polojasno, více oblačnosti je ve Skydech a okolí, tam je až zataženo, hojně se může i vyskytovat slabší přehánka. No a teploty, ty nám klesly na 9 až 5 stupňů, na Lysé hoře jsou 3 stupně nebo 3,5 a na Pradědu 2 stupně. Vítr fouká většinou slabý, buď proměnlivý, nebo severozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale na hřebenech hor je silnější vítr.
1: Je tady středa, 23. zářijový den. Co máme čekat?
2: Tak ráno bude většinou málo oblačnosti, ojediněle se také mohou vyskytovat ještě i mlhy. Jen v oblasti Beskyd bude i ráno zataženo. No a v průběhu dne očekáváme polojasno až oblačno, jenom ojediněle se vyskytnou přehánky a večer zase bude oblačnosti ubývat. Teploty nám vystoupí na 12 až 16 stupňů, na horách na 7 až 11 a vítr povane ráno slaví, v průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní až severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaká bude následně noc na čtvrtek a co zítřek?
2: Tak večer bude skoro jasno nebo málo oblačnosti a postupně během noci bude přibývat oblačnosti, protože se k nám přiblíží frontální systém. Takže k ránu polojasno až oblačno a ranní teploty od 7 do 3 stupňů, ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky, povane jenom slabý jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den v těch ranních dopoledních hodinách ještě možná na některých místech zmenšená oblačnost, ale rychleji bude přibývat a přidají se od západu také srážky v podobě občasného deště. A večer potom bude srážek a částečně i oblačnosti zase ubývat. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách kolem 7 a vítr povane ráno slabý, v průběhu dne mírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru se potom bude měnit na severozápadní a bude slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek, díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nahrávkou Petra Nadě Až se znova narodím jsme se propracovali v dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava k pozvánkám s datem 23. září. Ta první nás zavádí do Městského muzea v Rýmařově, do Galerie Pranýř, na výstavu, která připomíná z té výročí letecké nehody rumunských letců v Jeseníkách. Výstavu můžete vidět až do 1. listopadu. V rámci Bezručovy Opavy zveme do opavského klubu Art, kde se dnes v 7 večer uskuteční vystoupení českopolské písničkářky a hudebnice z Českého Těšína Beaty Bocek. Uvede písně ze své nové desky Bílo. A výstavní síň Albina Poláška ve Frenštátském domě kultury pak hostí výstavu Magnetické doteky. Autor děl je Zdeněk Píža, výrazná osobnost současného českého surrealismu. Výstava prezentuje výběr z jeho tvorby a trvá až do 17. října.
1: Český rozhlas Ostrava,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stavbu železničního podjezdu ve Studence provází komplikace. O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci. Opavský charitní stacionář Mraveneček slaví 25 let. Bude polojasno až oblačno a naměříme do 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Budování nového železničního podjezdu ve Studence se komplikuje. Podle tamní radnice zhotovitelská firma nabrala zdržení při stavbě objízdné trasy pro kamiony v ulici Butovická, a to zhruba 10 měsíců. Kamiony tak stále jezdí městem. Trasa by měla být hotová do poloviny října. Všechny práce, a to včetně samotného podjezdu, skončí v červenci příštího roku.
5: Stavba začala na jaře minulého roku a má sloužit jako náhrada za železniční přejezd, který byl častým místem dopravních nehod. Práce stojí zhruba 600 milionů korun. Ze Studenky Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se oproti lednu ceny zvýší o více než 20%, může rezort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tedy nyní předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
6: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
3: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Za benzín se stále vyplácí jenom 34,70, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci. Kromě současného rektora Petra Kopeckého jsou jimi děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Volba nového rektora bude 26. října na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity. Současnému rektorovi skončí funkční období příští rok 28. února. Dennímu stacionáři Mraveneček, který provozuje opavská charita, je 25 let. Výročí oslaví dnes dnem otevřených dveří pro veřejnost. Stacionář pomáhá dětem i starším lidem s různými formami postižení.
7: Jo, to je dobré.
8: Ještě něco bys tam dal?
7: Jo.
8: Takže jdem lepit, jo?
7: Jo, může.
9: Tak to vypadalo, když klienti Mravenečku vyráběli ozdoby v květinářství. Špatně mluví, potřebují pomoc, ale zvládnou se připravit třeba i

0: K oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ostravě Hrabůvce v ulici Místecká před sjezdem do ulice Doktora Martínka ve směru od Frýdku Místku se srazila dvě osobní auta. Levý pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. A pozor, stále taky v Ostravě Heřmanicích u autobusové zastávky na Liščině se vyšetřuje nehoda motorky a chodce. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po sedmé. Připomenu, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu je Petr Soukup. Mějte pěkné středeční ráno s datem 23. září. Z muziky pro vás za chvíli budeme mít kapelu Argema, Helenu Vondráčkovou anebo třeba kapelu UB40. A co se informací týče, čeká nás rubrika, takový seriál plný dobrých rad a nápadů. Jmenuje se Dvakrát měř, jednou řeš. Artur Kubica dnes bude pěstovat hrášek. No a krátce před půl osmou si s námi budete moci ještě osvěžit také předpisy na našich silnicích. Tak vám přejeme dobrý den i poslech.

0: Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu a to v našem seriálu, který se jmenuje Řidičská abeceda. Dnes vám nabídneme další už 17. pokračování, krátce před 7:30. Teď ale přichází do vysílání se svými radami Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Nevím jak vám, ale nám se letos na zahrádce hrášek podařil a byl nejen velice chutný, ale i pěkný. Jsou ale místa, kde se hrachu nedařilo, třeba lusky byly znetvořené. Deformace lusku, tak to může být houba, houbovitá choroba. Tam je důležité pěstovat příští rok hrách na jiném místě. Půdu navíc můžete proti houbovitým chorobám dezinfikovat v předjaří dusíkatým vápnem. A dá se použít i postřik proti houbovitým chorobám s tím, že musíte dodržet předsklizní ochranou lhůtu působení na potravinu. Ovšem ten váš hrách může mít také v půdě nedostatek stopových prvků, takže je dobré půdu poctivě hnojit plným hnojivem i se stopovými prvky a navíc je tu možnost vyzkoušet jinou hrachovou sadbu. Třeba právě ten váš hrášek už má určité deformace sám v sobě. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme místy slunečné, místy oblačné ráno, ale chladno je víceméně všude. V Českém Těšíně teď naměříte 8,5 stupně Celsia. Ještě chladněji je v Opavě, tam v tuto chvíli teploměr ukazuje 6 stupňů. Prognoza od našich meteorologů týkající se dneška říká, že po ránu bude oblačnosti méně, nicméně v průběhu dne jí bude přibývat. Ojediněle můžeme čekat i přehánky. Teploty nepříliš vysoké, podobné těm včerejším, do 16 stupňů v nížinách. Na horách pak naměříte od 7 do 11 stupňů.
2: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7:22. Celé září si s Českým rozhlasem Ostrava můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V tom dnešním vydání řidičské abecedy uděláme takovou malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto ve svém vozovém parku má naše dopravní policie. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň i operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a ještě pozvání k zítřejšímu pořadu, v něm si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: U zprávařského mikrofonu je Tereza Hájková.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah jejich funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Havířov v říjnu začne s další etapou revitalizace stromovky. Část tamního parku upravovala radnice už loni. Letos technici pokácí staré a nebezpečné stromy, které uvolní místo mladým dřevinám. K zemi půjdou převážně olše. Ode dneška na 2 týdny bude na Masarykově náměstí v Ostravě k vidění fotografická výstava o Václavu Havlovi. Jde o součást multižánrového festivalu Havel 90. Do projektu se zapojilo skoro 20 kulturních institucí a škol ve městě. Program postupně nabídne taky literární čtení, diskuze, koncerty nebo divadlo. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, ojediněle se slabými přeháňkami. Večer pak oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě v ulici Mariánskohorská u Kauflandu ve směru na vodárnu stojí nákladní auto s defektem, dejte tam pozor. A nehodu stále hlásíte z ulice Místecká v Ostravě Hrabůvce. Před sjezdem do ulice doktora Martinka ve směru od Frýdku Místku havarovala 2 osobní auta a blokují levý jízdní pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stavbaři dokončili rekonstrukci náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci. Chybí už jen některé detaily. Jaké? Řekneme v reportáži za pár chvil. Teď zpívá Leona Machálková. Pěkné ráno.

0: Po zhruba 5 měsících končí rekonstrukce náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci. Přestože zbývá dokončit některé detaily, tak náměstí už bude ode dneška otevřeno lidem a technici vyzkouší nové fontány.
1: My se teď díváme do 3 metry hluboké šachty, kde je strojovna celého systému.
2: Tam najdete čerpadla vlastně pro jednotlivý okruhy trysek, pískovou filtraci, vlastně na čištění vody.
1: Popisuje technik Radek Havlín.
2: Jsou tam převodníky vlastně na ty barevné světla.
1: Celý vodní prvek trochu připomíná hokejové kluziště. V jedné polovině je 23 osvětlených trysek, ve druhé souvislá vodní plocha. Na každém konci náměstí jsou pak červenohnědé rošty okolo původních vzrostlých platanů. A na horním konci náměstí pak podstavce s kotvou někdejší lodi Třinec. První reakce kolem jdoucích jsou zatím spíše chladné.
3: Já to vidím poprvé a podle mě to jsou vyhozené peníze. Jo, protože to je zhruba stejné. Líbí se mi maximálně ta kotva.
1: Říká mi Mirek.
4: Podstavku to je pěkné, no, ale to je zeleně chybí.
5: Tady ta cesta měla být zavřená, měla to být pěší zóna. Nic, to je můj názor.
1: Myslí si návštěvníci nedaleké kavárny. Hlavně na sociálních sítích se objevuje i kritika zmíněných barevných roštů.
6: Vidíme v tom 3 takové základní principy. Proč? Jednak, když se podíváte na Třinec, tak si určitě vybavíte třinecké železárny, vybavíte si oceláře Třinec. Ta různá podoba červené tady v tom Třinci prostě je. Nicméně má to další význam, a to ten, že ta kotva lodi Třinec, tak ten trup té lodi byl taktéž do červena.
1: Vysvětluje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar důvody pro volbu barvy. Náměstí už bude lidem volně přístupné. Před zazimováním se ještě budou testovat technologie vodního prvku.
6: Budeme testovat funkčnost, budeme zkoušet různé režimy. Bude ještě doinstalován nějaký mobiliář, budou doinstalovány nějaké prvky, co se týče tady výzdoby, nějaká vysadba, ale přístupné náměstí již bude.
1: Cena rekonstrukce přesáhla 30 milionů korun. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Přivítáme Tomáše Ostrošlíka, ostravského meteorologa. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme mluvit nejprve o aktuálním počasí v regionu.
2: Tak máme jasno nebo skoro jasno, pouze v oblasti Beskyd je zataženo, vyšší polohy jsou tam v mracích, více oblačnosti je také v oblasti Jeseníku. Teploty jsou teď většinou od 7 do 9 stupňů, na horách kolem 5 a ty nejvyšší polohy Lysá hora 3,5 stupně, Pradět v Jeseníkách 1,5 stupně a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace týkající se aktuální situace. Jaká je předpověď na celý den?
2: Očekáváme, že zpočátku ještě bude jasno, skoro jasno, pouze na horách zataženo, ale během dne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 9 a vítr postupně mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí přijde v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci zpočátku méně oblačnosti, později druhé půlce noci přibývání oblačnosti k ránu může být až oblačno. Teploty budou klesat na 7 až 3 stupně a v horských údolích ojediněle i přízemní mrazíky. Vítr slabý jihozápadní. Zítra nás od severu ovlivní frontální vlna. Čekáme postupně během časného dopoledne až zataženo a přidá se také občasný déšť nebo přehánky. Do večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty zítra v maximech pouze 11 až 15 stupňů, na horách kolem 7 a vítr ráno ještě slabý, během dne pak mírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru se vítr změní na severozápadní a zeslábne.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1025,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je kolem 90%.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to. Příjemný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na časnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, o čem při záchytu neurologických onemocnění vypovídají biomarkery. I na to se budeme ptát docentky Pavlíny Kušněrové, zástupkyně přednosty Ústavu laboratorní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7.50 je ten správný čas podívat se na zajímavé akce v regionu, které dnes můžete navštívit. Nejprve pozvání do Vrbna pod Praděrem, tamní středisko Střecha, zve dříve narozené na arte terapii se Soňou Janoštíkovou s názvem Malování anděla. Program začne ve 3 odpoledne, tvůrčí odpoledne se koná v rámci projektu Spolu nás to baví. Magie pastelu, tak to je pozvání do bohumínské Marišky, prezentuje výstavu polské malířky Věry Vandy Kalinovské a vidět ji můžete až do půlky listopadu. A ještě pozvání do galerie výtvarného centra Chagall v Brušperku. Do 9. listopadu je tam k vidění výstava obrazů Evy Makovkové, nese název Experimenty.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Změna územního plánu v Ostravě Heřmanicích by mohla vést k vyvlastnění pozemků pod prohořívající haldou průmyslového odpadu. Začala rekonstrukce úpravny vody ve Strahovicích na Opavsku. V Rožnově pod Radhoštěm můžou lidé poprvé darovat krev. Bude polojasno až oblačno a teploty do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ostravští zastupitelé dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohli vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
3: Územní plán by celou heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
4: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím. A v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
1: Ve Strahovicích na Opavsku u českopolské hranice začala kompletní rekonstrukce úpravny pitné vody. Téměř 30 let staré zařízení, které dodává podzemní vodu i sousedním obcím Rohov a Sudice, už bylo ve špatném stavu, potvrdili to severomoravské vodovody a kanalizace. Firma za rok trvající stavební a technologické úpravy zaplatí přes 40 milionů korun. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm budou moct poprvé společně darovat krev. Zítra ráno tam přijede mobilní odběrový tým společnosti Agel. Krev bude odebírat ve společenském domě od 8 ráno do 11 dopoledne. Co musí dárci splnit, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
5: Pokud někdo v životě chtěl darovat krev, ale třeba neměl možnost dojet do toho odběrového centra, nebo to pro něj byla překážka, nebo komplikace, nebo výmluva, tak to teďka odpadává a může přijít a darovat krev. Jsou tam jenom podmínky, které musí splnit, což je nad 18 let, nad 50 kilo musí vážit a mít dobrý zdravotní stav.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojedinělé se slabými přehánkami. Večer pak oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 7 až 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v ulici Mariánskohorská v Ostravě. Na úrovni Kauflandu ve směru na vodárnu stojí nákladní.

zjistíme. Martin Písařík bude mluvit o bouřkových mracích, a to v rámci našeho edukativního okénka s názvem Co v učebnicích nebylo. Máme pro vás už 85. pokračování tohoto seriálu. No a protože jsme rádio, čekejte od nás písničky, třeba od Věry Špinarové, skupiny Black Milk, anebo francouzské zpěvačky a herečky Vanessy Paradis.

0: Než zamíříme na důležité silnice v našem kraji, abychom se dozvěděli, co se na nich připravuje, tak se dozvíme něco o bouřkových mracích, a to od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio.

0: počasí.
1: V některých částech našeho regionu v tuto chvíli svítí slunce, v některých je více mraku, každopádně je relativně chladno, co se týče teploty, například v Havířově naměříte tam 9 stupňů Celsia. Srovnáme to s vyššími polohami, konkrétně na Lysehoře v Beskydech, teď teplota 3,5 stupně. Jak se počasí v průběhu dneška bude vyvíjet? Ráno oblačnosti méně, v průběhu dne ale mraku bude přibývat, ojedinělé může přijít přeháňka, takže deštník se může hodit. V oblasti Beskyd bude v průběhu dopoledne ještě stále zataženo. Teploty do 16 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 9 stupňů.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
3: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
2: Premiéra 5. části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Především řidiči používající důležité silnice v regionu by teď měli zbystřit. A co se na těch silnicích v nejbližší době připravuje? To nám opoví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby západního obchvatu Krnova. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. Výslednou cenu ale upřesní až vyhlášení vítězné stavební firmy. K propojení silnic první třídy číslo 45 a 57 mimo zastavěné území Krnova máme pravomocné stavební povolení a dokončujeme majetkoprávní přípravu. V případě, že nenastane zdržení během aktuálního tendru, mohl by úsek dlouhý necelých 3,5 kilometru přivítat první řidiče do 2 let.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Budování nového železničního podjezdu ve Studénce se komplikuje. Podle tamní radnice zhotovitelská firma nabrala zdržení při stavbě objízdné trasy pro kamiony v ulici Butovická, a to zhruba 10 měsíců. Kamiony tak stále jezdí městem. Trasa by měla být hotová do poloviny října. Všechny práce, a to včetně samotného podjezdu, skončí v červenci příštího roku. Firma koordinátor ODIS bude nově při svých kontrolách používat kamery. Začne s tím od poloviny prosince v regionální dopravě na území Moravskoslezského kraje. Doposud kontroloři pořizovali jen zvukový záznam. Nahrávací zařízení zapnou vždy před vstupem do vozidla a vypnou ho při výstupu. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44 korun a 50 haléřů už od června. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel taky navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Jablunkov pořídil nové lavičky a koše. Jsou z recyklovaného textilu. Loni ho lidé v Jablunkově vytřídili skoro 33 tun. Nový městský mobiliář stojí například v ulicích Bukovecká nebo Mlýnská. Materiál je odolný vůči vodě, olejům, tukům i kyselinám a soli. Má taky dlouhou životnost. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, ojediněle se slabými přeháňkami. Večer pak oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Frýdku Místku. Dvě osobní auta se srazila v ulici Lískovecká. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Na zajímavou výstavu, která je od dneška umístěna na Masarykově náměstí v centru Ostravy, vás Český rozhlas Ostrava pozve už za chvíli.

0: Máme pro vás v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava jednu pozvánku. Dvě desítky ostravských organizací nabídnou v následujících dnech festival Havel 90. Akce připomene říjnové nedožité 90. Václava Havla. Už dnes můžete na Masarykově náměstí vidět fotografie, které mapují návštěvy někdejšího prezidenta v Ostravě. Během festivalu dojde i na literární čtení, happeningy anebo divadlo. Vše teď probereme po telefonu s koordinátorem projektu a učitelem jazykového gymnázia Pavla Tigrida Jiřím Hruškou. My vás zdravíme. Pěkné ráno.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Fotografie z návštěv Václava Havla se v centru Ostravy objeví už dnes. Slavnostní vernisáž bude ve čtvrtek. Vy určitě ty snímky znáte. Co zachycují?
1: Ty snímky jsou z archivu města Ostravy a zachycují návštěvu Václava Havla, která proběhla už 3. ledna 1990. To znamená ve chvíli, kdy byl prezident Havel ve funkci teprve pár dní. Což je pro nás jako Ostravany hrozně příjemné, protože to město bylo pro něj tak důležité, že si ve svém nabitém programu hned po inauguraci našel čas nás navštívit.
0: Mm-hmm. Vy jste celkem pro lidi připravili přes 20 různých událostí. Co dalšího tedy Ostrava zažije? Na co se lidé mohou těšit?
1: Je to opravdu hodně a kdybych z toho měl něco vypíchnout, tak jednak zítra bude ta vernisáž za přítomnosti lidí z města a archivu, takže k tomu budou mít určitě větší komentář. Potom ve čtvrtek 1.10. budeme se studenty jazykového gymnázia Pavla Tigrida jezdit tramvaj na lince číslo 8 a budeme tam číst z textu Václava Havla a taky Pavla Tigrida, protože si připomínáme 70. výročí zahájení vydávání časopisu Svědectví. Naši študáci budou vlastně na mikrofony v tramvaji seznamovat cestující s těmi zajímavými myšlenkami těchto dvou osobností. Ve stejný den, ve čtvrtek, před věznicí v Hermanicích, kde Václav Havel v roce 1989 seděl, bude takový happening, kdy zase studenti gymnázia Olgy Havlové budou číst z dopisů Olze a převezmou patronát nad lavičkou Ferdinanda Vaňka, která tam už několik let existuje jako takové specifikum ostravské, které připomíná tuhle hlavní postavu Havlových her. No, v pátek ve Staré aréně se hraje Václav Havel, studenti a učitelé gymnázia Vychterlova gymnázia nastudovali hru Horský hotel a úplným vrcholem celých těch aktivit je takový happening na Masarykově náměstí, který proběhne v pondělí 5.10., tedy v den Havlových narozenin, a tam toho programu bude spousta. Vystoupí pamětníci, uvidí návštěvníci živý obraz, připravený studenty, a zahrají tam i mladé studentské kapely. Mm. Takže ten program je opravdu bohatý.
0: Co pro vás bude to nej z toho programu?
1: No, já se samozřejmě těším na to čtení v tramvaji, protože to je vždycky velmi kontaktní záležitost. My už jsme si to vyzkoušeli loni s čtením Jana Balabána a lidé na to velmi impulzivně reagují, diskutují se studenty a podobně, takže to je taková věc, kdy se z té školy a z toho, z té výuky v učebnách dostanete vlastně mezi lidi a hned máte zpětnou vazbu, jak se vám to daří nebo nedaří, jak je to přijímáno. Mm-hmm. A pak se samozřejmě těším na to pondělí 5.10., protože očekávám, že Ostrava ukáže, že je teda městem, které si Václava Havla dokáže připomenout nejenom důstojně, ale taky masivně. Takže těším se, že tam přijde hodně lidí a že to bude hezká připomínka člověka, který prostě pro náš stát udělal opravdu hodně.
0: Do projektu se zapojilo skoro 20 organizací. Kolik z toho jsou školy a jak přesně se na tom podíleli?
1: Školy jsou to zejména střední, to znamená tady Porubská gymnázia, Vychterlovo, Olgy Havlové, Hello, náš jazykový gymnázium Pavla Tigrida, a podílejí se na tom právě tvorbou toho programu. A my jsme celou dobu chtěli, aby to nebylo jenom vzpomínání pamětníků, kteří ty osmdesátky zažili, ale aby se vlastně v tom programu angažovali i mladí lidé, kteří třeba už Václava Havla vůbec nepamatují a je pro ně jenom osobnost z učebnice.
0: Tolik tedy pozvání, které pro nás měl Jiří Hruška z jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Určitě se na akce v rámci tohoto projektu Havel 90 zajděte podívat. Děkujeme moc za pozvání a mějte pěkný den.
1: Taky děkuju a těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V regionu je momentálně málo oblačnosti, teploty sice stoupají, ale velmi pomalu. V tuto chvíli v Třinci teploměr ukazuje 9 stupňů, o 2 stupně tepleji je v centru Ostravy. No a co říkají o dnešku meteorologové? Té oblačnosti bude pak v průběhu odpoledne přibývat. Ojediněle může dorazit i nějaká přeháňka. Teploty se dnes budou pohybovat do 16 stupňů, pokud míříte na hory, tak na hřebenech počítejte s teplotou okolo 9.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Palačina Skia, Český rozhlas Ostrava. S čím počítá novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci? O tom vám řekne více ve zprávách za 5,5 minuty. Tereza Hájková a pak už bude u mikrofonu toho dopoledního vysílání Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Soukup. Pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. A to si takový tatínek v autě s maminkou najednou uprostřed dálnice mezi Rakouskem a Chorvatskem vzpomenou. Ježišmarja, zapomněl jsem říct sousedovi, aby nám tak jednou za 2 dny nakrmil papouška a vyměnil mu vodu. A vedle něho sedí ta manželka v autě, ta zbledne a říká: Ježišmarja, tak to už mu nemusíš nic připomínat. Víš, jak jsme si chtěli ještě udělat před odjezdem kafe. Tak stejně jsem potom zapomněla zavřít plyn. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Blíží se 9:00, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Tereza Hájková. Začínáme za okamžik.
2: Je 9:00.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu budou dnes schvalovat poslanci. V Třinci skončila rekonstrukce náměstí TG Masaryka. Kotulova dřevěnka v Havířově má nový speciální úl pro včely. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ceny dálničních známek by se v Česku nemusely v příštím roce měnit. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
2: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auto do 3,5 tuny podle nich budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Náměstí TG Masaryka v Třinci je po rekonstrukci. Ode dneška bude přístupné lidem. Práce trvaly zhruba 5 měsíců a vyšly na více než 30 milionů korun. Na náměstí je nový vodní prvek s 23 osvětlenými tryskami a souvislou vodní plochou. A také kotva z někdejší zaoceánské lodi Třinec, pokračuje mluvčí města Stanislav Češlar.
4: Bude probíhat několik dnů, možná několik týdnů, takový zkušební provoz toho nového vodního prvku, kdy budeme testovat funkčnost, budeme zkoušet různé režimy, tak, aby to náměstí bylo plně funkční.
2: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz. Čermák si odpěkává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Havířovská Kotulova dřevěnka získala nový exponát. Na zahradě přibyl takzvaný klátový úl. Jde o typ včelího úlu, který byl vyrobený z jednoho kusu kmene s vydlabanou dutinou a dvířky ze zadní strany. Vytvořil ho řezbář z Mostu u Jablunkova a má tvar mužské hlavy s mlynářskou čepicí. Nový úl je funkční a Těšínské muzeum ho bude používat při výkladech o historii včelařství v regionu.
0: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se slabými přeháňkami. Večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia. Na horách naměříte 7 až 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Přívoze v ulici Hlučínská u mostu přes řeku havarovala 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tak tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 9:04. Péťu Soukupa už vystřídal u mikrofonu. Vladimír Šmehlík začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 23. září a jako tradičně i dnes

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Když je třeba, tak musí nazout holínky, vyměnit knihy za košíky a studovny a reprezentační sály za les. Řeč je o pracovnicích muzea Beskyd. Na zámku ve Frýdku Místku totiž každý rok pořádají výstavu Živé houby v muzeu. A ty je samozřejmě nutné nejprve nazbírat. Naše redaktorka Romana Kubicová byla přitom, když je přivezli z lesa.
2: Bedla utlá, volá hlavní autorka výstavy
3: Petra Juřáková.
2: Takže Petro, máte tady pracovní oděv, vy muzejníci to nemáte vůbec jednoduché. Dneska v dešti jste museli vyrazit do lesa, kde pak jste sbírali?
3: Sbírali jsme hlavně na starých hamrech a potom ještě na bílé. A pak nám tady ještě další lidé přinesli i tady spod Beskydí nějaké houby směrem od Ostravy a z Nového Jičína, tak snad.
2: Dneska to bylo trošičku nevděčné, pršelo vám, zmokli jste, nebo v lese bylo krásně?
3: Chvilkama jsme ten déšť teda měli, ale takový ten největší jsme už zažili, když už jsme jeli zpátky autem, takže to nebylo zas tak hrozné, jenom trošku mokří jsme.
2: A v kolik jste vyrazili?
3: Mezi 7:30 a 8:00, takže celkem pozdě na houby.
2: No a jak to v lese vypadalo? Bylo li co sbírat?
3: No, oproti jiným letům mě, nebo nám všem, vlastně přišlo, že je těch hub méně, takže by to chtělo trošku, aby ještě více zapršelo a bylo teplej. No.
2: A nebo potom posunout termín výstavy, protože teprve teď začíná pršet, bylo hodně sucho a teplo.
3: Ano, termín výstavy v říjnu by byl úplně nejlepší.
2: Tak to je možná k diskuzi, že jo?
3: Přesně, ale tady už jsou potom naplánované další výstavy, takže bohužel už s tím nejde moc s tím termínem hýbat, takže...
2: Výstava je to krátkodobá, nicméně těší se docela velké oblibě. Vždycky, když tady přijdu, je tady škola, střídá školu a kdo ještě se chodí tak jako pokochat, zeptat se?
3: Spousta zájemců takhle jsou kromě jako jednotlivci a jinak vlastně nevím.
2: Vy tady nebýváte, vy to jenom celé zorganizujete.
3: Ano, přesně, my už potom to necháváme na lektorech a na průvodkyních, ať si to tady organizuju sami, protože teď už tady není tam jako poradna, takže...
2: Teď jsem vás zastihla v okamžiku, je pondělí popolední, vy tady z auta jste donesli nejrůznější bedinky a teď se to bude takzvaně čančat, aby to bylo hezké k pokoukání. Tak je to kolektivní práce nebo má někdo hlavní slovo, jak se aranžují takové houby na výstavu?
3: No jako než to aranžování, tak důležitější je, že to určí pan Lederer a ještě tady má nějaké kolegy, kteří pomáhají určovat. A teprve až potom se to bude čančat, tak to... Jako zodpovědná za to jsem já, ale jinak hodně pomáhá náš výtvarník Honza Pajdla.
2: Toho se za chviličku zeptám. Jenom ještě mi, Petro, prozraďte, jestli vám dneska nějaká houba udělala radost, třeba nějaká vzácná.
3: Teď jsme tady měli nějaké různé bedly a byla tam nějaká bedla úzka nebo útla, takže ta se mi líbila, ale jinak... Já jsem si ještě ani nestihla podívat, co tam všechno máme, protože jako já jsem byla jenom v jednom autě a ty tři zbývající, tak já netuším, co tam mají, takže já to teprve jdu zjišťovat.
2: No musíte pak přijít na výstavu.
3: Přesně tak. Až to bude všechno poučované, tak si musím jít v klidu podívat.
1: Říká Petra Juřáková, která je hlavní organizátorkou výstavy Živé houby v muzeu. Jak se aranžuje taková výstava na Frýdeckém zámku, tak i to se dozvíme hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je 9 hodin a 20 minut, posloucháte magazín Křížem krajem a vracíme se zpátky na zámek do Frýdku. V jedné z výstavních místností to totiž voní lesem. Všechno, co pracovníci muzea Beskyd o víkendu a v pondělí našli, tam vystavili. Na lov s košíkem se vydala také zooložka Kateřina Janová.
4: Já tady mám zrovna ryzce smrkové.
5: No a kam patří? Kde mají svůj talířek?
4: Tady, ale už jich tam je hodně.
5: Aha, takže ryzcům se dařilo v lese.
4: Dařilo za to hřibovité, teda aspoň naše skupina jich moc nenašla. Oni asi rostou lokálně, protože minulý týden jsme našli spoustu křemenáčů a kozáků na jiném místě a tenhle víkend už asi jako nic.
5: To nevadí, já jako laik se aspoň seznámím se spoustou takových těch takzvaných pšorek, nebo jak se tomu říká ty, co se nejí?
4: Záleží, jak kdo, my tomu říkáme gemby.
5: Gemby.
4: Ale že kolegové mají ještě jiné výrazy z domu.
5: Umístěte ryzce, kam patří, anebo dostane zvláštní talířek?
4: Ne, umístím je tady, přidám je k tomu, vyhodím ty škaredší.
5: Ale vidím, že je to hezké, že to sbíráte třeba i s tím mechem, aby to bylo takové estetické.
4: Na výstavu ty houby neočišťujeme, bereme je tak, jak jsou vlastně v lese.
5: Dodává Kateřina Janová, která je tady také rovněž přes přírodu, ale myslím, že spíše živočichové vás tady zajímají.
4: No, ale když jde o houby, tak se zúčastníme všichni.
6: Jana Plevová.
5: Jano, vy jste novou edukátorkou muzea Beskyd a jste tady přes přírodu, to znamená, že vaší domenou budou také houby. Co plánujete tady po dobu té výstavy?
6: Chystáme tady muzejní lekci, která je přímo navázána na tu výstavu, o které jste hovořila. Je to vlastně pro děti základní školy 1. a 2. stupně a ty aktivity, které tam s dětma budeme dělat, tak budou opravdu s těmi houbami a o těch houbách, to znamená v ideálním prostředí, kde se něco nového naučit.
5: No a už jste si prohlídla letošní snužku, která se tady pořád ještě naváží?
6: No právě, jak jste řekla, ona se naváží, přináší se nové a nové druhy a pan hlavní mykolog Lederer je určuje, takže všichni jsme jako v napětí, kolik druhů letos tady opravdu bude.
5: A jak to vidíte? Už jste sama vyrazila do lesa a zkoušela něco najít?
6: My jsme byli včera, celá rodina v lese, takže i děti sbírali. Takže ano, ano, našli jsme a já jsem byla spokojená. Ano, ano, ano. My jsme totiž sbírali úplně všechny houby. My jsme nebyli zaměřeni jenom čistě na jedle, takže se sbíralo dobře.
5: A jsou tady taky na výstavě?
6: Jsou tady na výstavě a už se těším, až je pan Lederer určí a já budu moc doma říct, co jsme to vlastně nazbírali.
5: Takhle já jsem myslela, že už to máte hnedka jako v hlavě.
6: Jako takhle v hlavě těch druhů hub je opravdu hodně a velice mnoho, takže takové ty základní rody si člověk může troufnout říct, ale úplně málo známou houbu, kterou ani nezbírá, tak tam je to těžší a tam je to opravdu lepší přenechat odborníkovi.
5: Markéto Cihelková, programová pracovnice, jak dlouho budou tady houby v muzeu k vidění?
7: Výstava živých hub v muzeu Beskyd potrvá do neděle 27. září.
5: Vy jste taky byla sbírat, soudím podle gumáku, tak jak bylo v lese dneska?
7: Chladno a mokro, ale hub bylo málo i těch jedovatých.
5: A poznáte už za ty roky, co děláte v muzeu, co která houba tady znamená?
7: Ani moc ne, ale tuhle akci mám nejradši, protože můžu sbírat úplně všechno.
5: Jak se aranžuje taková výstava plná hub?
8: Úžasně skvěle.
5: Je to třeba těžší, než rozvěšovat umělecká díla nebo řezby?
8: Ne, je to příjemnější.
5: Všichni si chválíte houby, ačkoliv tady moc jedlých není, takže najedl byste se tady taky něčeho dobrého.
8: No jasně, i koření naložit do láku, pohoda.
5: A byl jste sbírat, soudím, že ne?
8: Ne, protože dělám zároveň druhou výstavu řezbářů, takže sbírat jsem letos bohužel nemohl.
5: Dodává technický pracovník pro výstavy Jan Pajdla. Z Frýdku místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Takže na Frýdeckém zámku měli docela živo, aby se na tu výstavu určitě zajděte podívat. Věřím, že to bude stát za to. Magazín Křížem krajem tady bude i zítra, tedy ve čtvrtek po 9:00. Tentokrát nás na výlet vezme Petra Štrimplová a pozve nás na zříceninu hradu Hukvaldy. Tam totiž můžete podniknout hned dvě dobrodružné pátrací hry. Správa hradu v nich odkazuje na místní historii a také na aktuální výstavu spojenou s filmováním Známé pohádky. Tak tedy zítra po 9:00 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Magazín Křížem krajem z Hukvald.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava.

Půl desáté a dvě minuty posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ani dnešek nevynechala Jarka Vykoupilová a má pro vás připraveny babské rady. Teď na začátku podzimu je totiž ten správný čas myslet na posílení imunity. Jak k tomu využít bylinky, tak o tom budou dnešní babské rady za malou chvíli.

0: Lékařské rady.
1: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo, teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin 42 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Křupavý a vonavý bochník chleba, tak to je pochoutka i tak sama o sobě. A právě chlebu a pekařskému řemeslu se budeme podrobněji věnovat už za pár minut. Uslyšíte o pooderské soutěži v pečení chleba.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pečete domácí chleba a jste z Poodří, tak ještě do zítřka se můžete přihlásit do soutěže o nejlepší domácí chléb a třeba se svým receptem zabodujete. Vlastnoručně upečený chléb se pak bude během svátečního pondělka testovat, porovnávat a hodnotit na návsi v Bartošovicích v Poodří. Více o této soutěži už řekne za organizátory z místní akční skupiny regionu Poodří Petra Simertová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Povězte nám, jaká jsou pravidla této soutěže, kdo se může do soutěže přihlásit, kdo se může účastnit, jaké jsou podmínky, můžu mít ten chléb třeba i nějakou netradiční příchuť?
1: Tak jak už jste zmínil, letos jsme připravili soutěž, která je určená všem domácím pekařům z regionu Poodří, kteří rádi pečou a kteří se chtějí pochlubit svým chlebem. Podmínkou je přihlásit se nejpozději do zítřka, to je 24. září, a to prostřednictvím QR kódu, který je na našem webu nebo na sociálních sítích, a poté přinést vlastnoručně upečené dva bochníky přímo na naší akci zemědělství v Poodří v Bartošovicích. A jaký chléb soutěžící upeče, je úplně na něm, může použít svůj oblíbený, třeba i rodinný recept. Určitě se nebráníme ani netradičním receptům. Důležité je, aby byl skutečně domácí a aby jej soutěžící sám upekl.
0: A povězte nám, kdy teda přesně a kde se bude konat ta degustace soutěžních chlebů a kdo vlastně bude jejich chuť a kvalitu hodnotit?
1: Degustace proběhne v pondělí 28. září přímo během akce Zemědělství v Poodří na návsi v Bartošovicích. Samotná akce začíná v 10 hodin a končí v 17 hodin. A o vítězi rozhodnou sami návštěvníci. Ochutnají soutěžní chleby a svému favoritovi dají hlasovací žeton. Mm-hmm. Chléb s nejvyšším počtem žetonů zvítězí a ceny získají první tři soutěžící.
0: A můžeme tedy prozradit, jaké ceny? Nebo v minulosti, když se pořádali tu akci, kolik se takhle přihlásilo chlebů pekařů?
1: V minulosti kolem 10 pekařů.
0: Mm-hmm. Takže bylo rozhodně z čeho vybírat.
1: Určitě.
0: Vy jste zmínila, paní Semertová, akci Zemědělstvím Poodří. Ta se letos koná už po 12. Jaký program jste kromě zmíněné soutěže o nejlepší chleba pro návštěvníky připravili?
1: Ano, je to tak. Kromě soutěže o nejlepší domácí chléb se mohou návštěvníci těšit na výstavu zemědělské techniky, hospodářských i dalších zvířat, regionální jarmark, ukázky řemesel, moštování, včelařství nebo zpracování ovčí vlny. Bude připravený také doprovodný program pro děti i dospělé a samozřejmě nebude chybět dobré občerstvení. Tímto bych vás srdečně pozvala na strávení pěkného svátečního pondělí v Bartošovicích.
0: Takže 28. září na svatého Václava v Bartošovicích na návsi. A ještě mi řekněte, do zítřka se teda lidé mohou přihlásit, pakliže si chcou zasoutěžit o nejlepší chléb, to je 24. září. Kde se mohou přihlásit? Jak najít kontakt?
1: Na našich stránkách masrp.cz, to jsou stránky místní akční skupiny regionu Poodří, anebo na telefonním čísle 777 073 306, kde najdou podrobné informace a mohou se přihlásit.
0: A dozví se tam vlastně všechno. Petra Simertová, místní akční skupina Poodří a pozvánka na soutěž v pečení chleba. Tak si to dobře zapište, 28. září v Poodří v Bartošovicích. Díky za rozhovor a přeju hezké dopoledne.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.
0: A blíží se 10. hodina, v 10 hodin vám nabídneme aktuální zprávy.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
3: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Desítky lidí přišli v Bohumíně z Bochemii řešit výrobu chemikálie pro raketová paliva. V Horní Bečvě začíná stavba nového víceúčelového centra Zbyty. Opavský charitní stacionář Mraveneček slaví 25 let. Obloha dnes bude polojasná až oblačná a teploty dosáhnou maximálně na 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré dopoledne. Bochemie chce už na jaře příštího roku začít stavět halu pro výrobu chemikálie využívané také k pohonu raket. V Bohumíně má ročně vznikat až 20 tun látky. To vyvolává obavy místních obyvatel. Předseda představenstva chemičky Miloslav Vodička je na veřejném jednání ujišťoval, že výroba bude bezpečná.
4: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý. Spotřebitel jsou z části automotiv, například výroba airbagů, ale je to samozřejmě military business, jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují.
3: Horní Bečva na Vsetínsku začíná stavět nové víceúčelové centrum. V lokalitě za Pilou vyrostou nové byty a obec upraví i okolní veřejné prostranství. Stavební firma už převzala staveniště. Místní musí počítat s velkým omezením.
5: Za Pilou vyroste víceúčelové centrum s 50 novými byty a upraví se i celé okolní prostranství. Kvůli stavbě se ale kompletně uzavře prostor mezi restaurací Staré časy a školní jídelnou. Ubude taky hodně parkovacích míst v celém areálu za Pilou. O objízdných trasách i dalších omezeních bude obec průběžně informovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření anebo zvýšením důchodů starších penzistů. Dennímu stacionáři Mraveneček, který provozuje opavská charita, je 25 let. Výročí dnes slaví dnem otevřených dveří pro veřejnost. Stacionář pomáhá dětem i starším lidem s různými formami postižení.
6: Jo, to je dobré.
7: Ještě něco bys tam dal?
6: Jo.
7: Takže jdem lepit, jo?
6: Jo, může.
0: Tak to vypadalo, když klienti Mravenečku vyráběli ozdoby v květinářství. Špatně mluví, potřebují pomoc, ale zvládnou se připravit třeba i na Vánoce. Mraveneček začal v září 2001 jako první stacionář v Moravskoslezském kraji pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Dnes už je určený i pro starší klienty. Na dni otevřených dveří ukáže, jak služba prakticky funguje. Martin Knetl, Český rozhlas.
3: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, ojediněle se slabými přeháňkami. Večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte mezi 7 a 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici číslo 11 na trase Český Těšín Opava na 296. kilometru u Šenova se srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. A nehodu 2 osobních aut hlásíte taky z Bruntálu, konkrétně z ulice Uhlířská. I tam dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava, jsou 4:10 a vy posloucháte dopolední vysílání dnes s Vladimírem Šmehlíkem. I teďka po 10:00 i pro dnešek 23. září jsem si pro vás připravil jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pak, když správně odpovíte, tak můžete dostat a vyhrát od nás knihu Petra Wollenberga Ze života buku. Docela kvalitní a docela dobré počtení do přicházejícího babího léta. No a jaká ta dnešní otázka bude, tak možná by bylo fajn podívat se na mezní body Moravskoslezského kraje. Zkusit se podívat, kde je to nejvíc na západ a nejvíc na východ a nejvíc na jih a nejvíc na sever. Jaký vlastně je Moravskoslezský kraj ve svých

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Eva.
1: Evo, já vás zdravím, odkud nám voláte?
2: Z Bečvy.
1: Z Bečvy, tak to budeme blízko, blízko, každopádně. Jdeme na to. Máme připravenou otázku a samozřejmě tři možnosti odpovědí. Tak doufám, že máte před sebou roztaženou mapu Moravskoslezského kraje.
2: No, nemám za tím.
1: Tak aspoň na internetu. Tak jo, otázka zní. Nejjižnější obcí Moravskoslezského kraje je poněkud překvapivě Beskydská Bílá, konkrétně její část Hlavatá, což máte k Bečvám dost blízko.
2: Jo, jo.
1: Naopak nejsevernější obec Moravskoslezského kraje, tak tu byste museli hledat v Osoblažském výběžku. Víte, jak se jmenuje tato obec? Napovíme vám, že touto nejsevernější obcí našeho kraje protéká potok Prudník a také v ní najdete velmi malebný pozdně barokní zámeček. No a máte na výběr. Nejsevernější obcí Moravskoslezského kraje jsou za A Slezské Rudoltice, za B Slezské Pavlovice, anebo za C Slezské Albrechtice.
2: Tak jsou to Slezské Pavlovice.
1: A to je opravdu skvělá a správná odpověď. Já vám moc blahopřeju. To jste věděla nebo dohledala na mapě?
2: No, už jsem si stačila tu mapu otevřít na mobilu.
1: Tak to je bomba. No a kdybyste studovala dál, tak zjistíte, že nejvýchodnější je samozřejmě Bukovec, ten je totiž zároveň nejvýchodnější obcí celé České republiky. No a nejzápadnější vesnice našeho kraje, tak ta se jmenuje Mirotínek a našli byste ji nedaleko Rýmařova. Každopádně já vám blahopřeju a na Bečvy posíláme dáreček. Zůstaňte prosím na telefonu.
2: Jo, děkuju. Naschle.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ana Julie Slováčková na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. 10:22 vyladíte dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a pokud ještě nemáte plány na dnešek, tak za chvíli tady budou rozhlasové pozvánky a kulturní tipy do Rýmařova, do Frýdku Místku i do Českého Těšína.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď tedy pozvánky. V rýmařovské textilce Hedva Český brokát se konají mimořádné prohlídky v dobových kostýmech. Externí expozice Městského muzea Rýmařov najdete v Opavské ulici. Akce začíná ve 13.30. Prohlídky si musíte rezervovat, ale kapacita je omezená, ale rozhodně to bude stát za to. Dneska rýmařovská textilka Hedva Český brokát. Městská knihovna v Ostravské ulici v Českém Těšíně potom zve na pořad literární kavárna nejen pro seniory. Začíná v 15 hodin v oddělení pro dospělé. Nabídne vzpomínání, čtení i ochutnávku jablečného koláče. No a velká věc, 13. ročník MOVE Festu Ostrava v Ostravě, ale to znově také ve Frýdku Místku. Dnes startuje festival současného tance, nového cirkusu a fyzického divadla. Pokud máte náladu na fascinující svět tance, tak si představte, že 30 žen na jednom místě dnes v 18 hodin předvedou taneční exhibici, a to přímo v budovách někdejšího módního domu Ostravica Textilia v centru Ostravy dnes od 18 hodin. Pokud budete mu festivalu věnovat větší pozornost, tak určitě doporučujeme i představení zítra v 19 hodin v evangelickém kostele, a nebo výborná věc, v pátek 25. ve 3 odpoledne, kdybyste náhodou šli kolem ostravského hlavního nádraží, tak rozhodně vstupte dovnitř, protože ostravské hlavní nádraží se v pátek v 15 hodin stane jednou ze scén živým jevištěm současného tance a nečekaných setkání. A nebo v pátek v 17 hodin ve Frýdku v Nové Osmičce uvidíte výjimečný novocirkusový zážitek, který tam vznikne jen a jen pro jedinou lokaci. V tomto případě k historický komín Nové Osmičky ve Frýdku Místku. Podrobnosti najdete na moveostrava.cz, jeden z nejlepších divadelních a tanečních festivalů u nás právě startuje.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 2 minuty po půl jedenácté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Opavskému mravenečku je přesně 25 let. Už za malou chvíli připomeneme výročí speciálního denního stacionáře, který provozuje Opavská charita. Mraveneček pomáhá lidem s mentálním postižením i jejich rodinám.

0: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin 35 minut. V září roku 2001, tedy před 25 lety, vznikl v Opavě mraveneček. V té době první zařízení v Moravskoslezském kraji, které formou stacionáře pomáhalo dětem a mladým lidem s různými formami postižení. Čtvrtstoletí si v mravenečku připomínají právě dnes a více nám už prozradí vedoucí tohoto střediska opavské charity paní Jana Konopková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Dnes máte den otevřených dveří, takže se může u vás kdokoliv na chvíli zastavit. Jaký program jste připravili?
1: My jsme vlastně žádný speciální program nepřipravovali. Pro nás pracovníky i klienty je to v podstatě den jako každý jiný, jen tak trochu slavnostní a s návštěvami. My chceme totiž lidem ukázat stacionář právě při tom běžném provozu, aby měli možnost nahlédnout do aktivit a činností, které klienti dělají každý den. Vidět je například při cvičení na motomedu, využití masážních křesel, využití senzorické místnosti a taky při různých činnostech, kterými si udržují své schopnosti a dovednosti. Takže jde o to vidět běžný den, jak to u nás vypadá.
0: My jste sice něco naznačili, ale komu vlastně mraveneček pomáhá a jakým způsobem?
1: Mraveneček je sociální službou, je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a většina našich klientů je právě kombinace mentálního a tělesného postižení. Po ukončení základní školní docházky je pro ně určitě velmi důležité, že znovu mají možnost někam patřit, jsou v kolektivu, mají tady své vrstevníky, najdou si tady kamarády, prožívají spoustu společných chvil, různé aktivity, výlety a samozřejmě si udržují a upevňují dál své schopnosti a dovednosti, s kterýma k nám přicházejí. No a opatrovníci, což jsou u nás v našem případě rodiče, mají teda v době, kdy je klient u nás, prostor pro sebe, načerpat sílu při jinak stále péči.
0: Takže rozhodně záslužná činnost. Paní Konopková, ještě mi řekněte, to mě docela zajímá. Proč se vlastně jmenujete mraveneček?
1: Na to se nás v poslední době ptá docela dost lidí, protože máme dospělé klienty a oni mají pocit, že mraveneček se hodí spíš pro malé děti školkové. A každý si taky asi vybaví spojení se známou dětskou básní a ano, je to od této básničky odvozeno, mraveneček v lese těžkou kládu nese, pomozte mu kamarádi a tak dále. Takže naši klienti opravdu moc potřebují pomoc druhého člověka, mnozí u všech běžných denních činností. A pokud se jim přitom podaří posunout se ještě o malý, právě ten mravenčí krůček dál, tak je to pro ně úspěch. Takže mravenčí práce, mravenčí krůčky a proto jsme ponechali název mraveneček.
0: Jana Konopková z Opavské charity je mým dnešním hostem v rozhovoru. Ještě mi řekněte, 25 let, to je opravdu čtvrtstoletí. Změnilo se toho za tu dobu hodně, ať už ve fungování vaší organizace, anebo třeba ve způsobu v pomoci klientům?
1: Určitě změnilo se toho hodně úplně ve všem. Nejlépe je to vidět v naší kronice, která je tady vedena od samého začátku, od roku 2001. A když v ní občas listujeme, vidíme ty velké změny na fotkách. V začátcích totiž byly klienty mravenečku malé děti od 3 let. A v tom je velká zásadní změna, protože teď tady máme klienty dospělé. Přicházejí k nám až po ukončení povinné školní docházky, takže nejdříve od 16 let. No a s tím se samozřejmě změnily i aktivity přizpůsobené věku klientů a jejich potřebám a zájmům. Změnil se celkově stacionář, celkové zázemí, vybavení, modernizace. Velkým pomocníkem je stropní pojezd, díky kterému umíme lehce klienty přemístit bez fyzické námahy. Tady pracují z 99% hlavně ženy a zvedání a přemisťování klientů tak bylo velmi náročné. Máme taky k dispozici dvě velké auta, které využíváme na akce a výlety mimo stacionář. Tyto akce, takové začleňování klientů do běžné společnosti, to je velmi oblíbené, klienti se vždy moc těší a užívají si například i návštěvu kavárny úplně na 100% a vždy se na to hrozně těší a pomalu probíhají hádky, kdo z nich vlastně pojede teď a kdo za týden. Myslím, že můžu směle říct, že za 25 let fungování jsme stabilní službou se spoustou zkušeností, máme zkušený a kvalitní pracovní tým a taky velmi dobré vedení.
0: To říká Jana Konopková, vedoucí střediska Opavské charity Mraveneček. Paní Konopková, moc děkuju za rozhovor a děkuju za vaši práci. Mějte se hezky.
1: I já vám děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Někdy hledáme signál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin na 48 minut a v našem dopoledním vysílání pro vás máme připravený i seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu, a to s naším rozhlasovým zahradníkem a kutilem, redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměří na letošní hrášek a také na to, proč se hrášku někdy deformují lusky.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Nevím jak vám, ale nám se letos na zahrádce hrášek podařil a byl nejen velice chutný, ale i pěkný. Jsou ale místa, kde se hrachu nedařilo, třeba lusky byly znetvořené. Deformace lusku, tak to může být houba, houbovitá choroba. Tam je důležité pěstovat příští rok hrách na jiném místě. Půdu navíc můžete proti houbovitým chorobám dezinfikovat v předjaří dusíkatým vápnem. A dá se použít i postřik proti houbovitým chorobám s tím, že musíte dodržet předsklizní ochranou lhůtu působení na potravinu. Ovšem ten váš hrách může mít také v půdě nedostatek stopových prvků, takže je dobré půdu poctivě hnojit plným hnojivem i se stopovými prvky a navíc je tu možnost vyzkoušet jinou hrachovou sadbu. Třeba právě ten váš hrášek už má určité deformace sám v sobě. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ve Studénce se komplikuje stavba železničního podjezdu na hlavním koridoru a strážníci v Rožnově pod Radhoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí moc rychle, pořídili nový radar. Zprávy tady budou za chvíli.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Tereza Hájková.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stavbu železničního podjezdu ve Studence provází komplikace. Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle, pořídili nový radar. Speciálním programem si lidé v Ostravě připomenou Václava Havla. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Budování nového železničního podjezdu ve Studence se komplikuje. Podle tamní radnice zhotovitelská firma nabrala zdržení při stavbě objízdné trasy pro kamiony v ulici Butovická, a to zhruba 10 měsíců. Kamiony tak stále jezdí městem. Trasa by měla být hotová do poloviny října. Všechny práce, a to včetně samotného podjezdu, skončí v červenci příštího roku.
5: Stavba začala na jaře minulého roku a má sloužit jako náhrada za železniční přejezd, který byl častým místem dopravních nehod. Práce stojí zhruba 600 milionů korun. Ze Studenky Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm cílí na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle po centru města i okolních silnicích. Hlídky si proto mezi sebou půjčují mobilní radar. Kde jsou problémy, popisuje ředitel městské policie Aleš Pilař.
6: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, je to hvízdání gum a ty poznatky dostáváme, když to řeknu tak, průběžně celé léto.
3: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Ode dneška na 2 týdny bude na Masarykově náměstí v Ostravě k vidění fotografická výstava o Václavu Havlovi. Jde o součást multižánrového festivalu Havel 90. Do projektu se zapojilo skoro 20 kulturních institucí a škol ve městě. Program postupně nabídne také literární čtení, diskuze, koncerty nebo divadlo. Jak doplňuje koordinátor projektu Jiří Hruška, městem projede i Havlova literární tramvaj, a to 1. října.
7: Na tramvajové lince číslo 8 budou jezdit studenti jazykové gymnázia Pavla Tigrida a číst z textů Václava Havla a Pavla Tigrida, a tímhle zvláštním způsobem je mezi běžnými cestujícími popularizovat.
1: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se objeví slabé přehánky. Večer oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále v Bruntále v ulici Uhlířská, havarovala tam 2 osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak ho Takové byly zprávy v 11 hodin. Tereza Hájková se pro dnešek s mikrofonem Ostravského rozhlasu rozloučila. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažejová. Je středa 23. září a po 11. hodině pro vás máme připraven další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Vychovávat dítě s mimořádným talentem, tak to zaměstnává vlastně celou rodinu. Něco o tom ví také Monika Klimešová, maminka Melánie Musilové. Melánie má několik titulů z mistrovství světa, mistrovství Evropy i mistrovství republiky v tanci. Dělá balet, zpívá, tančí v muzikálech, zvítězila třeba v soutěži nadaných dětí Zlatý oříšek. Dost témat pro rozhovor, který za chvíli nabídne Kateřina Huberová, a to už za malou chvíli. Paní Monika s dcerou Melánií budou dnešními hosty. Ještě předtím Dara Rollins a taky třeba Marie Rotrová. Krásné dobré dopoledne a dobrý poslech Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Tedy vy nás posloucháte v dopoledním čase, ale já jsem musela počkat až do odpoledne na mého dnešního hosta. Jsou to tedy dvě dámy, ale zejména ta jedna se musela nejdříve vrátit ze školy, aby měla potom na mě čas. Hlavní aktérka je ta mladší, 15-letá Melanie Musilová. Vítám tě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Můžeme si tykat, nevadí to?
2: Jo,
1: já jsem to tak rovnou nastavila. S maminkou si tykat nebudu rovnou. Maminka Monika Klimešová je tady taky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Melanie je takové mladé, talentované děvče a ono se to projevuje.

0: Je vlastně jako všude možně, kam se člověk otočí, a tím myslím třeba i různě po světě. Takže kdybychom začali tím tancem, takže více mistryně v solovém showdance.
1: Přesně tak,
0: tanci
1: světa.
0: Světa, proč ne? Těch titulů je ale ještě více, takže co tam je dál?
1: No, já jsem několikanásobná mistryně České republiky, Evropy i světa, ale nejvíce medailí mám samozřejmě z České republiky.
0: O jakém tanci se bavíme v těchto disciplínách?
1: Jazz dance, contemporary, show dance a někdy i ballet.
0: Tím se dostáváme k dalším disciplínám, protože ten talent se neprojevuje jenom tady v téhle taneční disciplíně. K tomu je ballet, tedy ballet jako klasický?
1: Ano, já ale v tom nesoutěžím, soutěžila jsem v tom pouze jednou a není to moje hlavní disciplína.
0: Řekněme doplňková.
1: Přesně tak.
0: Taky zpíváš, takže zpěv je další disciplína. Ano. Já se budu chvilku ptát i maminky. Melanie je vlastně jedna z finalistek Zlatého oříšku, což je soutěž pro talentované nadané děti. Kdy jste vlastně Melanie objevili jakékoliv vlohy k čemukoliv?
2: Ty vlohy se projevovaly hrozně rychle, protože jakmile se postavila na nožičky, tak s ní celou malá hudba. U televize, u rádia, nebo když jsme si pouštili nějakou hudbu, anebo když jsme jezdili na dovolené a to byla vážně malinka.
0: Takže pohyb je tvoje naprostá přirozenost.
1: Přesně.
0: Zpěv se k tomu teda připojil kdy? Protože s tím zpěvem ty teď vlastně funguješ taky navážno, k tomu se dostaneme.
1: Zpívám od 13, vlastně, takže je to v podstatě čerstvé pro mě, ale snažím se do toho dávat co nejvíc, jako baví mě to.
0: No tak. Dobře, a tak jak se ve 13 najednou objeví ještě jako tahle ta dispozice? Proč teda k tomu tanci přibyl zpěv relativně pozdě?
1: No, já jsem vždycky chtěla umět zpívat. Mm-hmm. Jakože prostě zpívat si a dobře zpívat. Tak jsme tak jako uvažovali s rodičema, tak jsme byli, možná moje ségra tam chodila, když byla vlastně v mém věku, tak jsme říkali, že tam půjdu taky.
0: Kam?
1: To k paní Živocké, tady do operního studia Národního divadla.
0: Ty už máš za sebou nějaká a hodně zajímavá představení. Například jaká?
1: Turandot. Ten pořád hraje, Proces, to jsme měli Dernieru, Toska, to teď hrajeme a na jaře se bude hrát nová, Bajky se budou hrát.
0: Když byly taky dny nové opery, tak tam jste taky nějakým způsobem účinkovali, jo?
1: Tam jsem účinkovala, já to nebylo, že bychom tam my z toho prvního studia, tam jsem se přihlásila jako zvlášť a tam jsme nespívali. Tam jsme se tak jako přihlásili. Moje sestra mi to ukázala.
2: Ona byla vlastně vybrána. Její sestra nás jenom tak jako oslovila. Řekla, že vlastně tady ten projekt nastal a že oslovují tanečníky. Uh-huh. A Melanka teda se přihlásila, byla ve výběru, no a vybrala.
0: To už těch aktivit je poměrně dost. A do toho tady máme stále ještě školu.
1: Bohužel, no.
0: A jak to takhle jako všechno se dá ladit dohromady?
1: No, já jsem minulý rok měla individuální plán, druhé pololetí, ale vzhledem k tomu, že chci chodit do té školy, protože je to opravdu složité se z domu učit, tak teďkom chodím a nějak to skládám vždycky. A ono to nějak vyjde vždycky.
2: Uvidíme.
1: Doufám, že to půjde.
0: Teď je otázka, jak to vlastně rodiče mají nastaveno, když mají doma teda fakt talentované dítě. A pochopila jsem, že tomu jdete naproti hodně.
2: My jsme jedni z těch rodičů, co hodně podporujeme. Vždycky jsme podporovali všechny děti. A myslím, že je to také správně. Tím, že člověk podporuje a že tak nějak trošku poposunuje, ne násilím samozřejmě, tak to dítě nějak se samo začíná rozvíjet a má dělat to automaticky. Takže bych řekla, že Melanie je strašně cílevědomá a když si něco umele, tak zatím tvrdě jde. Ale opravdu tvrdě. A takže není v tom nějaký problém, ať je to v jejich koníčkách nebo ve studiu.
0: Zdědila to po někom z vás? Vidíte se v ní? Melanie vrtí hlavou.
2: Já myslím, že každé to dítě si vždycky odnese od toho rodiče něco. A ona, ta kombinace, asi zřejmě to, co si odnesla, je velice dobrá.
0: Tohle je takový úvod do příběhu jedné běžné rodiny, ve které je trošku méně běžné dítě, a to je Melanie Musilová. Je tady s maminkou Monikou Klimešovou. Obě jsou teď hosty Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídám si tady s kouskem rodiny. Vlastně je to takové rodinné posezení. Maminka Monika Klimešová se svou dcerou Melanií Musilovou, téměř 16-letou studentkou, která je obdařena především tím pohybem a teď v sobě objevuje ještě i pěvecký talent, což teda zúročuje v operním studiu Lenky Živocké v Národním divadle Moravskoslezském. Těch příležitostí, kde ty se vlastně můžeš projevovat, nejsou to jenom soutěže, ale jsou to různé jiné typy projektů. Když jsme tady zmiňovali třeba Dny nové opery, kde jsi zatančila, byla jsi součástí, no vlastně čeho? K tomu jsme se nedostali.
1: To bylo, narovno já ani nevím, jak to popsat, ale byla tam zpěvačka, takže to bylo vlastně zpívané a nějaký příběh jsme tam vlastně my stvárňovali, že jsme tam tančili.
2: Ono vlastně, dá se říct, že tady zrovna tahle část byla na pochopení trošku složitější. No a pro 15-letou holku hodně složité.
0: Máš toho ale na kontě mnohem více, takže nějaký, nevím jestli mluvíme o představení, projekt, možná soutěž, cokoliv, kam tě ten tanec zavedl a je to zatím top. Co je pro tebe to nej, jestli je nějaké nej?
1: Asi úplně nej nemám, protože všechno bylo vlastně jako super, ale teďko mě hodně bavilo Rakousko. To byla produkce Terzi Werner v Rakousku a tam jsme nacvičovali takové taneční číslo, které se natočilo. Byli jsme tam 5 dní, myslím, trénovali 8 hodin denně, jako bylo to fakt zapřech, ale nakonec to fakt stalo za to a ten výsledek je nádherný. A bylo to vlastně super. Poznala jsem nové holky, se kterýma se bavím i teď, i když to skončilo. Fakt úžasná.
0: To jsi tam byla jediná Češka?
1: Jo, jediná Češka. Všichni tam byli buď Němci, Rakušáci a jedna Polka.
0: A tam se člověk ocitne jak?
1: Musí se jako přihlásit, tam je výběrové řízení a ona z toho vybere si lidi, které chce.
0: Jak vypadá takové výběrové řízení?
1: Podá člověk přihlášku, oni napíšou, tak natočte video, kde prostě ukážete tohle, to má třeba 2 minuty a já to natočím a pošlu to tam a záleží, jestli mě vyberou nebo ne. I na úspěchy hodně záleží.
0: Tady ta spolupráce s rodiči musí
1: taťka
0: být.
1: Je manažer, on to všechno.
0: Taťka je manažer?
1: Taťka je manažer.
0: A maminka je produkční servis?
2: Kostymérka.
0: Kostymérka.
2: Kostymérka a tak.
1: Trenér.
2: No, dá se říct. No. Trošku jsem taky tancovala. Řeknu tak názor třeba, ale je pravda, že když jí to řeknu, tak ona si to napraví sama a je to hned lepší. Že vlastně to tak jako, že ve spolupráci vždycky dáme dohromady a něco se taky tvoří. No.
0: No, jestli to chápu správně, tak vy se vlastně dost angažujete i v tom procesu tanečním samotném, ale když se bavíme o těch soutěžích v tom jazz dance, show dance a já nevím, v těch disciplínách, tak jsi členkou nějakého klubu?
1: Já nechodím do klubu, já trénuju soukromně a hlavně já už nemám prostor na to, abych trénovala skupinové tance a mě hlavně baví ty sola. Mě trénuje Natalie Adamská z divadla, tady solistka a taky chodím do cirkusu, teďkom jsem začala na akrobací soukromou. No,
2: no a pak vlastně dá se říct ty workshopy hodně dávají.
1: Hodně dávají. Taky musím i sama hodně trénovat.
0: To vypadá, jako bys fakt od rána do večera víceméně tančila jenom, nebo dělala cokoliv, co s tím pohybem souvisí. Umíš dělat nic? Třeba prostě jako nic nedělat.
1: Ne jako nějak dlouho, ale.
0: Já nevím, půl dne třeba, nebo celý den, nevím.
1: No, to mě nebaví. Jako já nevím, já fakt nevím, co bych dělala. Jako, vím, když jsem nemocná, nic nedělám. Třeba týden v kuse, je to strašná.
0: Melanie není jediné vaše dítě.
2: Ne, není.
0: A máte podobně postižené, jako v tom nejlepším slova smyslu, ještě jiné jako, nějaké další?
2: Já mám jako všechny 3 takové trošičku. Jako,
1: Vyšuge.
2: Ne, to neřekla. Ale našli si tak jako tu svou cestu, že nesedí doma na zadku. Mm-hmm. Ta nejstarší, to je velká ceslovatelka a dnešního taková
1: kuchařka.
2: Dělá retreaty v zahraniční hodně. Ta prostřední je vlastně činoherní herečka, taky tady v NDM, ale momentálně na mateřské.
0: A můžu se zeptat jako na to, čím jste vlastně vy? S tatínkem?
2: Teďka momentálně teda máme neziskovou organizaci Balonek a oslovil nás právě dokonce i ten Oříšek, že jestli když jsme takový, jakože je dobří a zabýváme se těma dětma, jestli bychom si to nechtěli zít tady ten severomoravský kraj pod křídlo, takže vlastně jsme si to teda vzali a je to teda fakt senzační, protože ty děti se potom líp rozvíjí a je to vlastně ve všech žánrech, není to jenom v tancování, ve zpěvu, v hudbě jako takové. Jsou to vlastně i filozofové nebo já nevím, lesníci, nějací chemici, jako kdokoliv, cokoliv má nějaké medaile nebo se něčeho prostě zúčastnil a je hodně dobrý, může se zúčastnit, přihlásit.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Melanie Musilová a její maminka Monika Klimešová, to jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava. Melanie je talentovaná studentka, vítězka Zlatého oříšku, té soutěže, ve které mohou děti napříč všemi žánry soutěžit, pakliže mají nějaký mimořádnější talent.
1: Ano.
0: No a jak ta soutěž teda probíhá? Má to více kol?
2: No, má. Ono úplně poprvé se tam přihlásí člověk a musí tam napsat všechny svoje úspěchy, nějaké fotky, nějaké prostě z dokumentace toho vlastně, ano, co dělá. Když ho vyberou, tak na nějakém místě, které vlastně evokuje ten jeho talent. Třeba já jsem tančila, takže já jsem natáčela v divadle. Uh-huh. A natočila jsem svůj medailonek.
0: Takže je to jenom o těch úspěších, které ty naskládáš, natočíš o sobě, uh-huh, nějaký medailon a teď se vyhodnocuje, kdo z vás má vlastně jako nejvíc úspěchů ve své disciplíně. Tak jsem to pochopila dobře.
2: Ano.
0: Jak tím člověk prochází touhle soutěží? Prostě to pošlo a teď čekám jenom. Je?
2: Uh-huh, přesně tak.
0: Super.
2: Jo.
0: A jsi nervózní?
2: Ne.
1: No, není nikdy nervózní.
2: Ono to buď vyjde, nebo nevyjde.
0: To je taky dobrý přístup, takže když jde o něco, třeba když bylo to mistrovství světa, a ty tam teda musíš nakráčet a ty
2: no,
0: to musíš předvést.
2: To už je horší, to už jako jsem nervózní, ale ono to pak, ta nervozita je hlavně před tím výstupem. Vždycky 2 minuty před výstupem, to jste, jsou všichni nervózní. Ale potom, jak už jsem na tom jevišti, tak je to v pohodě. Už tam jsem.
0: Zažila jsi někdy vyloženě jako neúspěch? Nebo jako, že se něco fakt nepovedlo?
2: Jo, už se mi to stalo, ale tak to se vždycky musí stát jednou za čas, ať člověk více na sobě maká, vlastně ho to jako taky posune ten neúspěch.
0: To je dobrý. Setkávám se s tím zejména teda jako u hodně mladých lidí, kteří mají strach udělat chybu. Nebo mají hrozný strach z neúspěchu, z toho, že se mi něco nepovede. A to je limituje už dopředu.
1: A to špatně, no. Já vždycky, a myslím, že to tak bylo hlavně se školy, říkám, jako přece se nikdo nebude ptát, až budeš velká, jestli jsi měla samé jedničky, nebo jestli jsi prostě byla, já říkám, tam jde o to, kde prostě se dostaneš, jaký je ten cíl a jestli to, co chceš, je to pravé, mm-hmm, a jestli jdeš tím správným směrem. No.
0: Čím klikatější, tím více
1: tím je to
0: zkušeností.
1: No,
0: přesně
1: a
0: tak.
1: Hlavně je to takové pestřejší, že? Ten, kdyby to byla jenom sám úspěch, tak by to asi taky nebylo zrovna úplně dobrý.
0: A ty už takhle máš hele představu, co by si se sebou chtěla?
2: Jo, tak úplně nejradši bych se věnovala muzikálu. Mm-hmm. Úplně by bylo nejlepší, by byla solistka třeba. A někde v zahraničí. Nejradši. Ale určitě bych nějakým způsobem chtěla dělat v životě tu hudbu, anebo ten tanec a nějak se tomu věnovat. Ale muzika je fakt moje jako topka, co bych opravdu chtěla dělat.
0: Čili jiná alternativa, náhradní jako řešení, kdyby cokoliv, tak tam nemáš.
2: Tak jako kdybych se nedostala na ten muzika, tak bych asi chtěla dělat ty zuby, jakože ortodonci.
0: Zuby, zpěv, tanec.
2: A že si dělat dlouho, jako už dlouho tam jako říkám, že mi to nevadilo, bych to dělala. Mm-hmm. Protože jako to je něco, co mě i zajímá, že to není třeba, i kdybych musela dělat, já nevím, třeba právníka, to mě strašně nezajímá.
0: Jasně.
2: Ale ty zuby mě jako zajímají. Nebo třeba někde v zahraničí, někde na Bali, takovou tu marijní bioložku, která se zajímá o ty delfíny a tak dále, co bych chtěla dělat, co mi líbí. To je pak prostě podám přihlášku a co vyjde, tak tam půjdu a co nevyjde, tak tam nepůjdu.
1: Ale to tak jako děláme pořád.
0: Ale to je dobrý
1: no,
0: přístup.
1: Většinou je to, no, je to tak, no.
2: To je
1: i ta prostřední tak bylo. Prostě udělej, zkus to, vyjde, nevyjde.
0: A vyšlo.
1: Vyšlo všechno.
0: A je to. Mm-hmm. Tohle, když si člověk fakt jako umí naprogramovat, tak má ten život daleko jednodušší ve spoustě věcí.
1: No.
0: Umí tě něco potrápit? Fakt jako. Ne, já nevím. Jako, že
2: jako jo, to je jako celkem validní, ale asi jako potrapy záleží v jakém smyslu.
0: Já vlastně sama nevím. Jestli člověku v tvém věku dělá něco starosti?
2: Mně někdy zpěv dělá starosti.
0: Jo?
2: Jo, protože je to těžké pro mě a je to složité a musím tam furt jakože opravovat něco.
1: Má přísné učitele.
2: Ano.
0: A to je taky fajn.
2: Jako, jo, je to fajn náhodou. Já zase, kdybych neměla někoho, kdo mě sekíruje, tak já bych asi, nevím, asi bych nebala.
1: A na to bude lepší. Dobrá. Teďka ještě vlastně budeš zase chodit na ten soukromý zpěv. To si myslím, že
2: takže ještě soukromý zpěv, takže ještě to bude ještě lepší.
0: Takže jsi v dokonalé péči tanečníku,
2: ano,
0: i zpěváku, artistu.
2: Péči, ano, ještě musím být ale jakoby dokonalá v tom zpěvu.
0: A perfekcionismus, je, musím být to dokonalá, je, to je zajímavá mantra.
1: Ano, to trošku trápí a mě zase, že všechno musí být perfektní.
2: Jo, no, to mám, no. Monka je perfekcionistka.
0: A vás to trápí u Melanie, že je perfekcionistka?
2: Já jsem taky perfekcionistka.
0: No to já vím právě. No takže no. Jako co trápí maminku na perfekcionismu.
1: Ale já vím, jaké to je. To jsou prostě, to není dobré.
0: Ano, je to těžký
1: život.
0: Proto
1: to říkám, že to není třeba. Jako já už se to asi neunaučím, ale ona by mohla.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínám, že stále posloucháte Český rozhlas Ostrava s Melanií Musilovou, 16-letou studentkou už téměř. Maminka Monika přitakává. A teď tady sedíme a takhle si povídáme o tom, jak se žije takové jedné běžné rodině. Mimochodem z Bohumína jste vlastně, že jo?
1: Ano, přesně. Teď momentálně Šunichl.
0: No ale ty jsi vlastně neustále jednou nohou někde pryč, někde venku.
2: To je pravda, no. To já jsem pořád v Ostravě, jako když takhle řekl, tak pořád trénu v Ostravě. Já mám vlastně všechny koníčky, mám v Ostravě zpěv, klavír, tanec, úplně všechno. Teďkom budu nově chodit do Karviné na soukromé hodiny zpěvu panu Černíkovi.
0: K panu Černíkovi, tak to je jako dost dobrý péči samých skvělých pedagogů. Ještě bych se klidně vrátila k tomu zbytku té vaší rodiny. Říkala jste, že jste vlastně s manželem založili neziskovku, která nějakým způsobem podporuje děti vůbec.
1: Ano.
0: S Oříškem spolupracujete, ale vy jste se rozhodli teda jako vlastně proč něco takového udělat?
1: Ten balonek vlastně vznikl první jako internetový časopis, ale neřeknu vám přesně už od kterého roku to je. A byl to původně nějak dohromady s partnerem vlastně a paní Miriam Prokašovou, profesorkou, která prostě něco jako tak jako chtěla tvořit a to je fakt leta zpátky. Jo. On vytvořil ten balónek, kde vlastně se dělali původně nějaké takové soutěže taky pro děti. Ty děti taky byly odměňovány, ale posunul se to někde dál a teď jsme někde, kde vlastně jsme podporováni vlastně Moravskoslezským krajem. Děláme literární soutěže pro děti, děláme výtvarné soutěže pro děti, každý půl rok teďka zrovna máme před sebou tu literární soutěž. Potom vlastně děláme to, že malujou, to je vždycky na tom jaře. Druhá část je, že děláme, máme vlastně komunální zahradu v Hrušově, kde vlastně chodí rodiny s dětma, můžou kdykoliv prostě přijít a opět si špekáček posedět a tak dále. To vlastně máme. Děláme vlastně, máme to na zveřejněné na Facebooku. No a potom děláme pro školy vlastně takové, to teďka zrovna probíhá, kde se hlásí a děláme workshopy. No a pak máme Den dětí, ten máme na Landeku, pak máme pro školy, to máme 14 dnů v kuse, v květnu většinou, přelom, květen, červen a tam to vlastně je takové putování po Landeku, kde vlastně splní úkoly a na konci, když splní úkoly ty třídy, tak dostanou sladkou odměnu.
0: Ptala jsem se na vaše civilní povolání?
1: Neptala. To.
0: A souvisí to s čímkoliv z toho, co tady teďka všechno probíráme?
1: Já to teďka obkou pořád dokola, protože se mě hodně na to ptají, jako na to, co dělám. Když mi to nebylo nějak dáno ani umožněno dělat to, co jsem chtěla. Chtěla jsem teda dělat výtvarnici a chtěla jsem dělat kdysi dávno průměroděv anebo aranžerku. Mm-hmm. To mi řeklo, že ne, že to je pro jiné lidi, ne pro mě. A bylo mi strčen seznam, co si můžu vybrat. No, tak jsem si vybrala chemika. Takže jsem chemik.
0: Máte teda zajímavý rozptyl. Tanec nebo zuby, výtvarnou nebo chemie.
1: Ale já jsem neměla zbytí.
0: A děláte to? Nebo dělala
1: Já jsem to dělala, ano. Až se mi potom narodila ta Malánka, což bylo už jako hodně později, jako třetí, tak potom vlastně už to bylo takové těžší se vrátit do nějaké laboratoře nebo do tady toho. Mhm.
0: Maminka na plný úvazek se vším, se všemi aktivitami, které vlastně ty děti podporujou. A nejenom
1: vlastně
0: ty vaše vlastní.
1: Dětem.
0: Jo,
1: ano.
0: Všem dětem.
1: Všem dětem.
0: Umíš, Melanie, nějakým způsobem popsat, co všechno cítíš uvnitř, když tančíš?
2: No, tak já mám s tím radost toho tance, protože mě to baví. Někdy, když mám, záleží jaká to je choreografie, někdy, když mám třeba nějaký těžký prvek, tak jsem jako, já jsem hlavně hodně soustředěná. Já ani moc jako nepřemýšlím, když tančím. Já prostě jedu, protože já vím, že to mám naučené, já si tu choreografii pamatuju, takže já to prostě jedu a jenom si jako připomínám, jako tady musím propnout nohu, tady musím to. Takže já přemýšlím hlavně nad tím. Ani nic tak jako moc necítím. Jenom prostě s tím, že jost tu radost, že tam vlastně můžu jakoby stát a prostě sama tam něco jako předvádět. Ale spíš potom, jak dotančím, tak je to takové, že když se mi někdy něco nepovede, tak jsem smutná z toho. Když se mi to povede, tak naopak jsem jako hodně šťastná.
0: No a jak to prožívá třeba maminka takhle, když to je ten nejhorší úděl, být přihlížející? nepomůže člověk, jako nevyřeší to za to dítě.
1: Taky to záleží, když byla menší, tak jsem byla spíš toho smutná s ní, že jsem to prožívala jako s ní. A potom jak rostla a když jsem viděla, jak jí o to jde a všechno, tak jsem se snažila nějak tak pomoct. A teď jsem ve fázi, že vlastně strašně jí to přeju a jsem šťastná za ní, cokoliv se jí povede. Tak si myslím, že mám možná větší radost než ona, že tě mám.
0: Není lepší tečky. Moc děkuji, že jste přišli. Melanie Musilová, Monika Klimešová, její maminka, to byly hosté Českého rozhlasu Ostrava. Moc děkuji.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Tak takový byl dnešní host s Kateřinou Huberovou. Další rozhovor vám nabídne Iva Piskalová v našem pátečním vysílání po 11. hodině. No a teďka výzva pro všechny milovníky houbaření, protože hned po další písničce už si můžete zasoutěžit v naší houbařské soutěži. Pokud správně odpovíte na otázku, tak můžete vyhrát vybavení houbaře, tedy nožík, atlas hub, síťovku, pláštěnku, rolničku do lesa a tak podobně. Otázka tady bude hned po písničce.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Tady je Helena z Láska Mesiči.
1: A já vás zdravím, paní Heleno. Myslím si, že jste už teď vyhrála, protože dnešní otázka je neskutečně prostá a jednoduchá. Přesto, jste připravena?
2: Ano, jsem.
1: Tak jdeme na to. Kulajda. Kulajda je klasická a oblíbená česká polévka z hub, brambor a smetany. Důležitou složku ale tvoří jedna bylinka. Co do kulajdy neodmyslitelně patří? A je to za A pažitka, za B kopr nebo za C libeček?
2: Já bych řekla, že kopr.
1: Samozřejmě je to kopr, kolajda, český národní poklad, houbařská polévka. Tak až budete mít chuť, tak určitě začněte vařit, protože myslím, že kulajdou jen tak někdo nepohrdne. Blahopřeju do Valašského Meziříčí a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
2: Ano, děkuju.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. V Třinci skončila rekonstrukce náměstí TG Masaryka. V Rožnově pod Radohoštěm můžou lidé zítra poprvé darovat krev. Zítra bude zataženo s občasným deštěm a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
2: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se dálniční síť rozšíří.
0: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a ne do půlnoci jako dosud. Náměstí TG Masaryka v Třinci je po rekonstrukci. Ode dneška bude přístupné lidem. Práce trvaly zhruba 5 měsíců a vyšly na více než 30 milionů korun. Na náměstí je nový vodní prvek s 23 osvětlenými tryskami a souvislou vodní plochou a také kotva z někdejší zaoceánské lodi Třinec. Pokračuje mluvčí města Stanislav Češlar.
3: Bude probíhat několik dnů, možná několik týdnů, takový zkušební provoz toho nového vodního prvku, kdy budeme testovat funkčnost, budeme zkoušet různé režimy, tak, aby to náměstí bylo plně funkční.
0: Ve Strahovicích u českopolské hranice začala kompletní rekonstrukce úpravny pitné vody. Téměř 30 let staré zařízení, které dodává podzemní vodu i sousedním obcím Rohov a Sudice, už bylo ve špatném stavu. Potvrdili to zástupci severomoravských vodovodů a kanalizací. Firma za rok trvající stavební a technologické úpravy zaplatí přes 40 milionů korun. Lidé v Rožnově pod Radoštěm budou moct poprvé společně darovat krev. Zítra ráno tam přijede mobilní odběrový tým společnosti Agel. Krev bude odebírat ve společenském domě od 8 do 11 hodin dopoledne. Co musí dárci splnit, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
4: Pokud někdo v životě chtěl darovat krev, ale třeba neměl možnost dojet do toho odběrového centra, nebo to pro něj byla překážka, nebo komplikace, nebo výmluva, tak to teďka odpadává a může přijít a darovat krev. Jsou tam jenom podmínky, které musí splnit, což je nad 18 let, nad 50 kilo musí vážit a mít dobrý zdravotní stav.
1: Počasí.
0: Noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, ojediněle i přízemní mráz. Zítra přes den oblačno až zataženo, od západu s občasným deštěm, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty jenom 11 až 15 stupňů na horách 5 až 9 a vítr bude mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově prostřední suché bude až do pátku 25. září uzavřená část ulice Budovatelů. Řidiči mohou využít objízdnou trasu přes Hornickou ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty popolední, tak tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Je středa 23. září a pokud to nevíte, tak svátek má Berta. A pokud to nevíte, tak je první podzimní den. Dnes je totiž den podzimní rovnodennosti. Takže pokud jste nestihli letní dovolenou, tu už nestihnete. Zajeďte si na dovolenou podzimní. A za malou chvíli tady bude hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66 a můžete si vybrat písničky, které máte rádi. Tak tedy krásný podzim vám všem, kteří právě posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami a my teď míříme do krajiny větrných mlýnů i větrných elektráren. Míříme do Oderských vrchů, konkrétně do Lubomněře, kde nás čeká paní Aneška. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače i vás v rádiu a prosím o písničku pro paní Helenku Hegarovou, která slaví dnes narozeniny. Rok utekl jako voda a já jsem tu s přáním znova. Užívej si pohodu, vždy si přece v důchodu. Zmírni tempo, zmírni dech a cestovky dožiješ. Hodně zdraví, peněz a kde je práce, tak tam už prosím nelez. Dnes je chvíle vhodná, podívat se sklenice do dna. Úsměv v tváři, radost v oku, přejeme do dalších roku. Všechno nejlepší přeje Aneška z papírové chaloupky, Zdenka, Anička a Jana. Děkuji.
1: Krásné přání, Aneško. Mějte se moc hezky a pozdravujte v Lubomněři. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybrat sami. Před malou chvílí jsme byli v Lubomněři v Oderských vrších a v tomhle kraji krásném ještě chvíli zůstaneme. Přesuneme se jenom trošku na sever, do krajiny Břidlice. Míříme do Klokočova na Vítkovsku, protože tam nás čeká paní Eva. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju všem. A chci nechat zahrát Martinovi, mojemu zeťovi z Darkoviček. A Martine, ať ti chodí ze všech stran samé dobré zprávy, hlavně od lékařů z nemocnic. A prosím tě, ještě buď spokojený tak, jak jsi, nevzdávej to, pevnou vůli a hlavně naději. A ještě bych chtěla pozdravit tvoji maminku, kterou jste ve styku sice na dálku, a mám tě moc ráda a prosím tě, uzdravuj se, naději a pevnou vůli. Moc krát vám děkuji a nashledanou.
0: Rádo se stalo, paní Evo, a hezký den.
1: Martine, je to písnička z tvojeho oboru.

0: příští rozhlasové lékárně se zaměříme na časnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, o čem při záchytu neurologických onemocnění vypovídají biomarkery. I na to se budeme ptát docentky Pavlíny Kušněrové, zástupkyně přednosty Ústavu laboratorní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A před malou chvílí jsme se toulali na kopečkách Oderských vrchů a teďka se přes Moravskou bránu přesuneme na okraj Valašska. Míříme do údolí říčky Loučky pod Píškovou, protože v Poličné nás čeká pan Jára. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvlášť Brzasáky. Dneska slaví pěkné narozeniny můj kamarád Tonda Rakus. A já bych mu chtěl popřát zdravíčko. Tondo, není to tolik roku, jak si myslíš. Do stovky ti chybí jenom 15 roků. A taky do těch roků přeju moc, moc, moc zdravíčka, které potřebuješ. Ať se spolu ještě schodíme na tém našem fotbalovém hřišti, kde nám okaří dělají takovou pěknou radost. Takže Tondo, zdraví. Přeju tobě, Elišce, ať spolu žijete to stáří a ve zdraví užíváte. Děkuji za chvilku, kterou se mi věnovali. Přeji pěkné odpoledne všem posluchačům i vám rozhlasákom.
2: Já vám taky přeju krásné odpoledne a mějte se moc dobře. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, 12 hodin 26 minut. No a tam, kde jsme ještě nebyli, ještě jsme dneska nebyli v Těšínském Slezsku, tak teď to napravíme, míříme do Třince, čeká nás tam paní Jarmila. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Poličné, okres Vsetín, kde své krásné 85. narozeniny slaví pan Antonín Rakus. Milý Toníku, k tvým krásným 85. narozeninám jen to nejlepší od srdce ti chceme přát, aby tě měl každý rád. Dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí, úsměv na tváři ten, ať ti neschází, ať tě nejmiň do 100 let baví a těší tento svět. K tomu mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné s celou rodinou. Zdravíme také tvou manželku Elišku. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a budu se zase příště na vás moc těšit.
0: Taky se na vás budu těšit, mějte se krásně. No a z Třince do Poličné, ze Slezska na Valašsko už letí písnička.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za další písničkou v Hudební poště teď zamíříme do Podbeskydí. Představte si, že Podbeskydama je dědina, která má i vinice. A právě tam nás teďka čeká paní Jarka. Hezký dobrý den do Palkovic.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rádiu. Chtěla bych dneska popřát našemu synovi Vladimíru Kořenskému jeho krásným dnešním narozeninám. Přeju mu hodně zdraví. Zdraví a všechno, co k tomu patří. Úspěchy a vůbec všechno. A tomu přeje manželka Zuzka, dcerka Hanička a Evička a zpátek má ještě jeho tchyně paní Hanka Pohlutková, tež krásné narozeniny, tak i tež přeju hlavně zdraví. A to přeje. A ještě to přeje sestra Jarka s rodinou a bratr Mirek s rodinou. Tak a děkuji pěkně za vybrání písničky a přeju dobrý den.
1: Rádo se stalo, paní Jarko. Taky přejeme dobrý den. Mějte se moc dobře v Palkovicích. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 12:37 a ladíte Hudební poštu. Za další písničkou nemusíme nikam daleko, zůstáváme na Ostravsku. Míříme jenom z druhé strany Nové Huti, a to konkrétně do Vratimova, kde nás čeká paní Věra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popsat hlavně k narození na moje sestřičce z Poruby, a taky pozdravuji všechny posluchače i vás v radiu. A ty gratulaci bych chtěla říct všechno, všechno nejlepší. Hodně zdraví, radosti i toho smutku někdy, ale ať vydrží a mám ji moc ráda. Ty gratulaci posílám já jako sestra Věra a bratka Víta. Jadmílko moja zlata, opatří se, děkuju za vysvízení a za pěknou písničku.
0: Rádo se stalo, paní Věro, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju moc a naslyšenou.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A míříme za další písničkou hudební pošty, tentokrát do Hlučína. Čeká nás tam paní Eliška. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla zahrát písničku nějakou veselější, protože nám začíná podzim. Pro kamarády, přátelé, známé, my jsme s přítelem nemocní, tak nějakou veselější.
1: Tak dobře, písnička je nachystaná, tak přeju brzké uzdravení a když už máme ten podzim, tak pěkně s humorem. Mějte se hezky.
2: A posílá to Eliška a Staňa.
1: Dobře, dobře.

0: Tohle byl Jura Krhut a písnička Chlap nepochopí. Vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za dalším přáním do Ostravy. Zvolá nám paní Soňa. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho milého rádia a chtěla bych především pozdravit Zdeňku Březinovou z Ostravy Poruby, která určitě poslouchá a protože teď už nemá žádný svátek ani narozeniny, tak prostě pro radost, ať se jí daří a hodně zdraví Zdeni přeju.
0: Krásné přání. Tak jo, tak se mějte hezky, paní Soňo, a posíláme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme před sebou poslední hudební výlet z Ostravy. Teď zamíříme do Valašsko-Meziříčského Podlesí, do Křivého, kde nás čeká paní Maruška. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jedno, pane Vladimíre, a všem posluchačům přeji krásný den. Dnes má narozeninový den moje spolužačka, paní Vlasta Mřimhladová z Nového Jičína Žiliny. A zítra teda bude Jaromíra. A to máme jediného spolužáka, pana Jaromíra Šmahlíka z Béřovic. Milí spolužáci, přeji vám k narozeninám a k tomu svátku hodně pohody, štěstí, lásky a hlavně zdraví. Myslím na vás a přeji vám tohle. Posílám vám písničku, tak si poslechněte těm vašim narozeninám a svátku. Hezký den všem přeje Maruška z Podlesí Křivého. Děkuji
1: a my také přejeme hezký den. Naslyšenou, paní Maruško.

12 hodin 56 minut. Eva Farná ukončila dnešní středeční hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Teď si dáme ještě lekci angličtiny s Bensonem Boonem, no a potom už tady budou zprávy a taky rozhovor Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte se krásně na Moravě a ve Slezsku a uslyšíme se spolu zase v říjnu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajský datový portál nabízí informace o cenách nemovitostí. Výslechem znalců pokračoval u krajského soudu v Olomouci případ muže, který v práci otrávil kolegu Fridexem. Na karvinském zámku Frištát začala soutěžní výstava. Autory děl jsou klienti sociálních služeb. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Ostrava, Lenka Blažejová. Vítejte. Lidé si mohou nově ověřit průměrné ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Krajský datový portál nově obsahuje data o průměrných cenách bytů a domů v různých okresech. Lidé si mohou spočítat orientační výši hypotéky anebo vývoj ceny bydlení v porovnání se mzdami. Jak pokračuje mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová, portál ukazuje také údaje o nové výstavbě.
2: Portál přináší taky údaje o počtu zahájených a dokončených bytů. Uživatelé tak mohou sledovat, jak se bytová výstavba v Moravskoslezském kraji mění a taky jak si region stojí ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Jednotlivé grafy doplňují taky stručné komentáře, které pomáhají zasadit data do širších souvislostí.
0: Krajský soud v Olomouci pokračuje v hlavním líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Štemberku. Podle žalobce měl 48letý muž přidat svým kolegům v práci do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Kromě toho rozmisťoval v okolí Olomouce lahve s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce žádá uložení výjimečného trestu 25 let ve vězení.
3: Před soudem muž vinu popřel. Podle jeho obhájce neexistují důkazy, které by potvrdily, že pití ve zbrojovce otrávil jeho klient. Vinu naopak přiznal v případech otráveného pití na několika místech v Olomouci. Podle obhajoby v té době nebyl příčetný. Senát chce dnes vyslechnout svědky a soudní znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se i mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření anebo zvýšením důchodů starších penzistů. Na zámku Frištát v Karviné začala soutěžní výstava výrobků klientů sociálních služeb. K vidění budou do neděle. Návštěvníci můžou taky hlasovat o tom, který výrobek je nejvíc oslovil. Podle vedoucí karvinského sociálního odboru Martiny Smužové tak spolu rozhodnou o vítězi.
4: Ta podstata je podpoření významnosti sociální práce. Letošní téma na výrobky je moje radost a my vlastně očekáváme a jde i vidět, že vlastně evokuje to, co naše občany těší, co se jim líbí a co se jim daří.
1: Počasí.
0: Noci polojasno, teploty 7 až 3 stupně, zítra přes den oblačno až zataženo od západu s občasným deštěm, večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9 a vítr bude mírný jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na průjezdu obcí Malenovice na Frýdecko-Místecku je vážná nehoda se zraněním. Provoz je tam omezený, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala, v Gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete hýbat?
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte?
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale po těch eskalátorech ještě jdu.
0: Jasně.
1: A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na kampě, letní scéna kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem ji posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku.

0: Česku, takže já jsem s ním vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není?
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i, že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nemene coach, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, no, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Stumbarführer, něco, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách, o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nevím to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuji? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten boys jsem over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Ne, humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že si na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dvěma mužům hrozí až 10 let vězení za padělání bankovek. Objevili se na Ostravsku. V Hlučíně se chystá stavba střešních solárních elektráren. Náhrada za benzín při pracovních cestách by se měla od října zvýšit. Zítra bude deštivo s teplotami kolem 13 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Kriminalisté stíhají dva muže, kteří na několika místech v Moravskoslezském kraji dali do oběhu falešné bankovky. V polovině července si neplatných bankovek všimla prodavačka na čerpací stanici. Policisté následně odhalili další případy. Celkem zadrželi 13 tisícovek a 2 500. Jeden z pachatelů je cizinec. Oběma obviněným hrozí až 10 let ve vězení, uvedla to mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Město Hlučín vybírá budovy, na kterých by mohly být střešní fotovoltaické elektrárny. Radnice zadala vypracování studie pro posouzení možných úspor ve výdajích za elektřinu. Týká se to 27 budov v majetku města.
4: Cílem je zjistit, kolik elektřiny je možné ročně reálně vyrobit a studie také vytvoří simulaci, jak by všechno mohlo fungovat. Původně se vybíralo z téměř 83 městských budov, včetně bytových domů. Vytipovaných je nakonec 27. Výsledek studie ovlivní další investice do fotovoltaiky. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Dosud byly výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích. V některých případech až o 10 korun na litr.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
6: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
5: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Ford Consulting Jan Bonaventura.
6: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
5: Podle hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
7: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
8: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
7: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
8: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, přes den zítra oblačno až zataženo, od západu s občasným deštěm, večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9 a vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Od dneška platí uzavírka ulice Pavla Nerudy v Kopřivnici na Novojičínsku. Oprava silnice v tomto místě regionu potrvá do 21. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné odpoledne, po 14. hodině jako vždy startuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, to dnešní středeční už s datem 23. září. Co nás ale čeká, co vše je před námi, dvě hodinky aktualit a zajímavostí, nejprve mezi 14. a 16. hodinou, tak pojďme k tématům. V Jablunkově mají nové lavičky vyrobené z recyklovaných materiálů, v čem jsou jiné? Téma probereme už za malou chvíli, v polovině hodiny přidáme pravidelnou rubriku řidičskou abecedu a dnes nahlédneme do vozového parku dopravní policie a bude toho určitě více z muziky Petr Muk, Michal Tučný nebo třeba Věra Martinová. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

A jak jsem slíbila na začátku této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, míříme do Jablunkova, kde mají nově několik laviček i košů, které jsou vyrobené z vyřazeného textilu. Lidé z města loni vytřídili desítky tun tohoto odpadu a našlo se nové využití. Posezení z recyklovaného odpadu nestudí a je odolné vůči vnějším vlivům. Bližší informace už pro nás má reportérka Natálie Janišková, která je se mnou v Ostravě.

0: V studiu Českého rozhlasu. Vítej, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jde zatím jen o jednotky kusů laviček i košů, kde je lidé v Jablunkově najdou?
1: Je to tak, zatím je toho mobiliáře jen 10 kousků, jde o 2 lavičky, 6 odpadkových košů, 1 tříkomorový koš na tříděný odpad a taky jedno posezení, takové to, kde jsou 2 lavičky spojené se stolem. Jednotlivé kousky jsou po celém městě, když je budu jmenovat, tak v ulicích Bukovecká, Mlýnská, Lesní, Lipová nebo u prodejny potravin v ulici Alej Míru.
0: Ten nový mobiliář je vyrobený ze starého textilu i plastu. Jak to vypadá?
1: Specializovaná firma vyrábí městský mobiliář ve 3 barvách, černá, hnědá a antracit. Koše a lavičky jsou pak jednobarevné. Typově jde o stejné lavičky, které se vyrábějí třeba ze dřeva a kovu, ale jsou z vytříděného textilu a plastu. Materiál je odolný vůči vodě, olejům, tukům i kyselinám a soli. Má taky dlouhou životnost.
0: Natálie, jak je to s tříděním odpadu právě v zmíněném Jablunkově?
1: Lidé z Jablunkova mohou vyřazený textil nosit do 6 kontejnerů ve městě. Jejich seznam najdou na stránkách radnice. V loňském roce přitom lidé vytřídili skoro 33 tun textilu. Specializovaná firma ještě dál vyřazený textil projde a rozhodne, které kusy jsou vhodné k dalšímu zpracování, právě třeba na nové lavičky nebo koše. Do takových kontejnerů patří čisté a suché oděvy, obuv svázaná do párů, bytový textil, kabelky, batohy, hračky z textilu a další zachované textilní výrobky. No a já ještě doplním, že z vytříděného textilního odpadu nemusí vzniknout jen lavičky a koše a záleží na formě. Recyklovaný materiál může být použitý třeba na zpevnění terénu, k výrobě krytů, na kontejnerová stání nebo ke stavbě teras. Takže využití je velké.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Díky za všechny informace.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
1: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
0: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne vám všem. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nemůže chybět řidičská abeceda. Celé září s námi můžete si hezky osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme tak trochu malou odbočku a řekneme si něco o tom, které nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a co zítra? Zítra si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme v této rubrice něco víc o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mám pro vás pár informací, které se týkají šípkového podzimu a také ostravské zoo, která po roce opět vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru podzimních plodů právě s názvem Šípkový podzim. Kdo se chce zapojit, může sbírat žaludy, jeřabiny a nebo třeba šípky. Za více než 15 let pořádání soutěže nazbírali lidé pro zoologickou zahradu a botanický park Ostrava více než 22 tun plodu. Ale pozor, i letos platí, že plody jírovce maďalu, tedy kaštany, do soutěže zahrnuty nejsou a zoo je ani nepřijímá. Pokud vás zajímá více informací, určitě se podívejte na web, na stránky internetové stránky Ostravské zoo. No a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit další muziku. Ta nejbližší bude s Václavem Neckářem, tak krásné odpoledne s námi. Mademoiselle Giselle, proč ne? Pojďme si ji připomenout.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď už míříme na Frýdecko-Místecko a zveme vás na jeden neobvyklý ples. Ono plesová sezóna sice ještě zdaleka nezačala, přesto dnes asi před hodinou jeden velice speciální ples skončil. A to ve Frýdku Místku, kde se každoročně scházejí lidé s postižením, s různým handicapem. Jejich tradiční ples v havajském stylu navštívila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Ačkoliv je středa dopoledne, tady to vypadá jako na plese se vším všudy. Opět po roce tady vidím, že jste se přišli poveselit, že jste pozvali partu dobrých lidí, kteří si prostě rádi zatancují. Tak Jano Kohutová, pokolikáte už pořádáte takto havajský ples?
2: Takže je to sedmý ročník, začalo to teda v roce 2019. Myšlenka byla taková, že klienti všech těch středisek různých, oni se navzájem znají, ale mají málo prostoru nebo málo míst, málo příležitostí, kde by se takhle potkali a spolu si zatancovali, nesoutěžili a byli tady jenom spolu prostě jako kamarádi na plese a veselili se.
1: A předpokládám, že hned první ročník měl úspěch, protože vy vždycky záříte, když tady přijdu na havajský ples. Takže pořád je nálada dobrá, pořád ten elán nechybí.
2: První ročník ten byl teda opravdu, to bylo 250 lidí, takže v každém koutečku jsme tady měli různé lidi, to bylo nádherné. A postupně se to tak snižuje, držíme si tu laťku tak 150 plus minus, takže to je ta kapacita, která je tak únosná, která je prostě perfektní. A opravdu, a jak jste říkala, záříme tady všichni, protože to je tak milá akce, tak pěkná akce, tak opravdu z toho čiší radost.
1: Já jsem dokonce viděla jednu paní pořadatelku, která si přišla taky zatančit, tak s vámi to taky šije.
2: Se mnou to taky šije. Já chodím kolem a oni vždycky říkají, pojď tancovat, tak pojď, tancujeme.
1: Kromě tance, co ještě dneska se tady děje?
2: Bude tady tombola. Za chvíli dostanou všichni dárečky, u vstupu taky dostávají všichni havajský věnec, nebo si můžou vybrat krásné brýle, protože my ještě se s tím sluníčkem neloučíme. A je to havajská party, takže tančíme a potom nás čeká, jak jsem říkala, tombola a výborný oběd.
1: Jdeme do víru tance, pojďte.
3: Z Frýdlantu jsme se synem.
1: Dobrý den, jak se jmenujete?
4: Patrik.
1: A chodíte pravidelně na plesy tady?
4: Jo.
1: A rád tančíte?
4: Jo.
1: A vy se zapojujete taky do víru tance?
3: Ano,
1: jako
3: ano, jo, samozřejmě. Super, že to dělají. Je to pěkné od nich. Je tak to jo. Super.
1: Paní sice netančí, ale spokojeně se tady dívá. Odkud jste?
5: Jsme tady od Olešné. Chodí do Centra mentálně postižených handicap škola života. Já jsem rodič, protože je hodně mentálně postižených, co se potřebují odreagovat. A aspoň rodič vidí, jak jsou naše děti živé.
1: A šťastné, když se dívám na ty úsměvy.
5: Ano.
1: A vy nikoho nepustíte dovnitř bez věnce, je to tak?
6: Nepustím nikoho bez věnce, protože havajský ples je s havajskýma květinama.
1: No a kolik jich musíte nakoupit každý rok?
6: Letos vycházíme ještě z loňských zásob, takže tím, že to neodkvétá, tak to vydrží. A příští rok se uvidí, musíme vyhodnotit, protože klienti si to nosí domů. A i když se karneval jako opakuje, tak dostávají po každé nový a vyberou si barvu, která se jim zrovna v tu dobu líbí. Jitka Pajurková.
1: Vy jste opravdu nejsilovější dvě dámy, které si přivezly i havajskou sukinku.
7: To už máme poděděno asi, já nevím, koliká to sezonu.
1: Takže každý rok vytáhnete ze skříně.
7: Ano, a jenom obměňujeme tady ty nádherné náhrdelníky.
1: A odkud jste přijeli?
8: Z našeho světa z Pržna.
1: Těšíte se stejně jako vaši klienti, že si zatančíte, protože tady nikdo moc nesedí.
7: Ano, ano, určitě. Je to taková milá změna při tom denním rituálu, který tam vždycky bývá.
1: Martina a Patricie z našeho světa Pržno.
9: Skvěle!
1: Z havajského plesu ve Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Změní se ceny dálničních známek v příštím roce? Odpověď přidáme už za chvíli v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Nejen k tomuto tématu se dovíte určitě víc. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Dálniční známky v Česku zřejmě příští rok nezdraží, novelu schválila sněmovna. 18-letá dívka z Olomoucka se rozhodla zavraždit své rodiče, kvůli majetku hrozí až 20 let ve vězení. V Ostravě je velký zájem o preventivní značení kol, chrání před krádeží. Zítra bude deštivo, teploty kolem 14 stupňů. U poslechu aktuálních zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
5: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
4: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci, jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Kriminalisté navrhli obžalovat 18-letou dívku a jejího 30-letého přítele z loňské vraždy její matky v Bohuňovicích na Olomoucku a z pokusu o vraždu jejího otce. Dvojici, která je od činu ve vazbě, hrozí 15 až 20 let ve vězení, anebo i výjimečný trest. Uvedl to dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Vražda se stala loni v prosinci. Matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství. Motivem byl podle policie majetkový prospěch. V Ostravě přibývá jízdních kol, která jsou označena takzvanou syntetickou DNA. Velký zájem o tuto ochranu před krádeží a vyčerpání letošní kapacity potvrdila mluvčí ostravské městské policie Helena Baďurová. Strážníci v tom budou pokračovat i v příštím roce a zveřejní termíny pro další objednávky.
6: Jde o značení syntetickou DNA, čili moderní technologií, která přidělí jedinečný kód, který je vidět pouze pod UV světlem. Nálepka umístěna na předmětu pak případné zloděje odradí už na první pohled. Služba je zcela zdarma.
4: Nový přístřešek budou mít turisté i místní obyvatelé v Úvalně na Bruntálsku. Obec ho postaví na svém pozemku u nádrže Pocheň. Nápad na odpočinkové místo přišel přímo od lidí z obce. Úvalno získalo na stavbu turistického přístřešku dotaci a hotovo by mělo být v polovině příštího roku.
7: Podle radnice je vodní nádrž Pocheň oblíbeným procházkovým místem, ale ze směru od Úvalna tam chybělo odpočívadlo. Polootevřený turistický přístřešek bude ze dřeva a jeho součástí má být posazení i ohniště. Využít ho budou moci taky turisté, kteří by se chtěli u vody krátkodobě utábořit. Z Úvalna Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Noci bude polojasno, nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, přes den zítra oblačno až zataženo od západu s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9 a vítr bude mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V ulici Družební v Krásném Poli na Ostravsku se srazila dvě osobní auta a provoz je zatím omezený, tak jeďte velmi opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příjemné odpoledne společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a už za malou chvíli se dovíte třeba i to, co nově nabízí datový portál Moravskoslezského kraje. Detaily probereme s reportérem Františkem Kučou už za malou chvíli. No a v polovině hodiny to přidáme zajímavé povídání s 91letým fotografem divoké přírody. Chybět nebude ani příjemná muzika, kapela Elán, Věra Špinarová nebo Tina Turner. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

ani souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: Návštěvníci knihovny ve Frýdku Místku teď mají možnost obdivovat až do 3. října velkoformátové fotografie divokých zvířat, zejména medvědu. A autorem snímku je 91letý Jaroslav Pešat ze Zelinkovic, pro kterého je fotografování celoživotní vášní. Redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové prozradil třeba i to, že první fotoaparát mu koupili rodiče, když byl ještě kluk.
1: To mi rodiči koupili, Bakelitový Pioner se jmenoval, a mohl jsem dělat jenom kopie z toho. No a to byl snímek 6x6 veliký. Tak tam o zvěři se nedal mluvit, ale v pozdějších letech jsem začal dělat myslivost a tam jsem chodil s puškou, se psem. No a ještě jsem měl fotoaparát. No a pozdější jsem si pořídil i s teleobjektivem a to už jsem začal fotografovat zvěře.
2: A stejně to muselo být jako kouzlo, i když ty fotky byly malé, takže vás to tak chytlo, že jste potom tu vášeň už neopustil celý život, je to tak?
1: No jak jsem vydělal si, měl jsem nějaké peníze, no tak jsem si koupil lepší už fotoaparát. No a jak to z začátku bylo, všichni měli praktiky nebo exakty a pentagony, sixy. No tak nic jiného v tu dobu nebylo, jedině ty německé fotoaparáty. No a objektiv jsem měl první 400 a pak jsem si koupil 500. No a bylo to strašné nošení. To bylo těžké, jak hrom.
2: Těžší než ta flinta, kterou jste nosil?
1: Těžší než ta flinta. Tak jsem to nosil hodně.

0: dalekohled na krku, flintu na rameně, psa ještě sebou a v ruksaku 6 kilo nebo 7 kilo foťaku. Myslivost už prakticky nedělám, tak 20 let myslivost jsem přestal dělat, no ale fotografie mě drží a fotografuji pořád. Ta technika se mění, pořádně se mění. Mět v mladý takovou techniku, jak mám teď, tak to by byly jiné snímky úplně.
1: Když si povídáte s fotografy, tak stejně říkají, že nejdůležitější je vidět to, co chci fotit a opravdu být trpělivý a čekat si na ten svůj snímek. Je to tak?
0: No, nejdůležitější je vůbec mít možnost fotit tu zvěř, protože tím, že jsem chodil myslivost v těch Beskydech, jako tu prašivu, kota, šropičku a ještě kusku slavičí a celé údolí Moravky a ještě velký kus Trávného, tak tam byla veškerá zvěř a ty Beskydy se můžou pochlubit i vyskytem té zvláštní zvěře, ze vzácnější zvěře, jako vlkem, medvědem, kočky divoké, tetřevem. No a mě to nejvíc stáhlo, protože tu jelení a tu srnčí to bylo běžné jako. Ale nejvíc mě to tahlo k té vzácnější zvěře, vlka a medvěda, a lisa. To mě nejvíc vabilo. Jenomže to je málo. Tu část, my jsme měli přes 2000 hektarů, tu honitbu, je to velký část, ale to je úplně málo na medvěda. Medvěd potřebuje, tak má revír svůj 5000 kilometrů čtverečních. Takže on, jeden je v Beskydech a druhý je na Slovensku. A tak to je i s vlkem, rysten tak ani ne. No ale vůbec spatřit tu zvěř, však možná kdo zkusí, jak dochodí po Beskydech, tak asi si může spočítat, kolikrát viděl jelena, rysa nebo vlka nebo medvěda.
1: No, naštěstí jestli, ani jednou.
0: Jestli se mu to podaří, tak jednou za život.
1: A tak prozraďte mi, kde jste vyfotil toho medvěda, který je jednak na výstavě a jednak tady u vás v obýváku doma?
0: Tak já jsem se rozšířil ten rajon. Já jsem fotografoval potom po celé republice. A fotografoval jsem i v zahraničí. Měsíc na Aljašce, třikrát jsem byl v severozápadní Americe, to znamená ve skalistých horách hlavně a téměř v celé Kanadě. Jednou jsem tam byl měsíc a pak dvakrát po 14 dnech. No a pořád tak kolem ty skalistých hor i v Yellowstoneském národním parku. No a naposledy jsem byl, to bylo loni, jsem byl ve Finsku, prakticky až za polárním kruhem na ruských hranicích a tam jsem se setkal vlastně nejvíc s medvědy. To vlastně, co za celý život jsem nafotil, co jsem chtěl nafotit, tak to jsem nafotil loni v červenci ve Finsku.
2: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava prozatím Jaroslav Pešat, vášnivý fotograf divoké zvěře, který má na kontě mimo jiné i vítězství v mezinárodní soutěži Fauna celého světa z roku 1992. No a jak dokázal ve Finsku ve svých 90 letech vyfotit detailní záběry medvědů, i to nám prozradí ovšem až po písničce. Teď už Tina Turner. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Celý život vyrážel do přírody s dalekohledem, flintou i fotoaparátem. I to nám už před písničkou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava prozradil Jaroslav Pešat ze Zelinkovic. Prozradil to s tím, ale že vždy toužil vyfotit hlavně medvědy. To se mu podařilo v Tatrách i v Americe, ale ty nejhezčí snímky si dovezl z loňského pobytu ve Finsku. A to zaujalo i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou.
1: Chcete mi říct, že v 90 letech jste se zbalil, vzal jste ten foťák a odjel jste do Finska, tam jste potkal medvědy a pořídil tyhle úžasné snímky?
2: Nejel jsem sám, jel jsem s vnukem. No a jeli jsme letadlem do Helsinek a pak ještě jedním letadlem asi hodinu. A pak jsme si půjčili auto a přes 5 hodin pokračovali tajgou pořád na sever. Jeli jsme kolem sídla Santa Clause a ještě dál na sever a tam jsme šli za medvědy. A ten majitel těch lesů obrovský tak dal nám nocleh u sebe a odvez nás ještě svým autem asi tak možná 30 minut jízdy. Pak jsme šli ještě pěšinami z 30 minut a tam měl bedny dřevěné pořád instalované. Krásně čisté bedny, velké, ale dobře konstruované a jsou aj oplocené některé elektrickým ohradníkem. Tam byla autobaterie a když jsme tam šli, tak on to zapnul. No a tam nás posadil 5 hodin večer a v 7 hodin ráno nás vzvednul. Takže jsme tam prakticky tak 10 dnů, ale to jsme každou noc jsme šli někde jinde. Od 5 hodin večera do 7 hodin do rána v té bedně zavřeny.
1: Takže jste byli v bezpečí.
2: No tak, že jsme byli v bezpečí, protože fotit medvěda je vždycky nějaké riziko. A někdy dost velké. Třeba co jsem potkal medvědy v Kanadě, tak to bylo velmi nebezpečné, protože šel jsem volně na zemi a potkal medvěda. Ale blízko jsem měl auto, tak jedině měl jsem možnost schovat se v tom autě, anebo fotit. No ale tak jsem udělal snímky. I v té Kanadě, i v té Americe jsem nafotil medvědy, ale nikdy tak krásně ne, jak v tom Finsku. Tam nezapadá slunko. Ale od 11 hodin do 1 je zapadlé, ale to vlastně je normálně vidět. Když není zamračeno nebo neprší, tak se dá fotit. Ale my jsme měli tu smůlu, že jsme tam byli 10 dnů a těch 10 dnů bylo zataženo a i pršelo v noci dost. Takže ty 3 hodiny vlastně se nedalo. Kdyby tam přišli, a přišli, no. Oni chodili v noci, ty medvědi, a přišlo jich i 5. Tam se udělalo tak těch nejlepší, tak to mám také poděkování za celou dobu, že jsem nafotil tak pěkné medvědy.
1: Takže máte splněný životní sen, vyfocené medvědy, vlky, další divoké zvířata. Vyrážíte ještě na hory lovit snímky nebo už ne?
2: Jezdím od Biskupského lesu, mám povolený, to znamená od Smrku až po Javorník. Tak na Kněhyni tam mám taky posedek, jsem si udělal z lehkých trubek na sednutí a si můžu sedět na zemi na ní, můžu si udělat na strom, přitlačit k stromu, řetiskem obtahnout a můžu stát metr od země, 2, 3, 5, ale musím na ten strom vylézt. No ale teď už to dělám, ale už nejsem schopný po těch větvech, tak musím si udělat žebřík. A na Smrku, teď tam mám fotopást, chodí mi tam zvěř, no ale nic zvláštního. Loni na té Kněhyni jsem měl taky fotopast a to se mi podařilo. Jsem natočil si také krátké video, celý život tam té zvěře, co tam chodí. V noci tam chodili jeleni, kalištili se, bo tam byl právě také kaliště, které jsem si vlastně vyrobil, protože byla tam voda, tak jsem si tam udělal kaliště, bo jsem viděl, že jeleni zvěř potřebuje tu vodu. No a oni to zabrali na to, zašli tam kalištit v noci, chodil mi tam divočák a přišli mi tam mají 3 vlci. Ty vlky jsem dala i do televize a bylo to i v televizi. A bylo to uveřejné na sociálních stránkách, tak to vidělo možná skoro 2 miliony lidí.
1: Ale vy pořád pokračujete v nějakém smyslu s tou myslivostí. Přece jenom běžný turista nejde na Smrk a neudělá kaliště těm jelenům.
2: No, chodím pořád. Teď momentálně jsem nemocný, měl jsem problém s řízením auta, mi zakázal lékař, ale teď jsem dostal strojek k srdci, no a už můžu jezdit autem a za týden už budu schopný i pracovat a můžu chodit po horách.
1: Říká Jaroslav Pešat ze Zelinkovic, celoživotní vášnivý myslivec a fotograf divoké zvěře. Ze Zelinkovic Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecko.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Lucie Bílá s Petrem Habkou v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme se věnovat datovému portálu. Krajský datový portál tudíž nabízí novou funkci. Lidé si mohou nově ověřit průměrné ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji nebo třeba data o nové výstavbě. Co všechno tam můžeme najít, to ví reportér František Kuča, který už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Františku, vítej, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Na portálu si můžeme porovnat třeba ceny nemovitostí v jednotlivých okresech nebo na kalkulačce spočítat, kolik by nás orientačně vyšla splátka hypotéky. Vše je také doplněno komentáři, aby šly informace zasadit do celkového kontextu a najdeme tam také porovnání s jednotlivými kraji v České republice.
0: Co dalšího se dá na tomto datovém portálu najít?
1: Třeba počty rozestavěných a nově dokončených bytů. Například v minulém roce se v kraji dokončilo 2599 bytů a 1940 bytů se začalo stavět. V portálu zatím najdeme data z let 2019 až 2025. Porovnat si můžeme i vývoj ceny nemovitostí k průměrné mzdě. Lidé si tak mohou udělat představu, jak dostupné je v kraji bydlení i podle toho, v jaké části regionu.
0: Co jsi zjistil, když si ta data procházel?
1: Zaujalo mě právě porovnání růstu cen nemovitostí v poměru k růstu průměrné mzdy. Ta od roku 2019 do roku 2025 v kraji stoupla o 45%, v loni to tedy bylo 47 738 korun. Průměrná cena bytů ale stoupla o 120% a rodinných domů o 63%. Zajímavé jsou i rozdíly v jednotlivých částech regionu v samotných pořizovacích cenách. 80-metrový byt 3+1 v Bruntále byste podle portálu koupili v průměru za 2,9 milionů korun, ve Frýdku Místku už by to bylo přes 4,5 milionů a v Ostravě o dalších 300 tisíc více. No a pro zajímavost srovnání s Prahou, tam by takový byt stál už přes 10,5 milionů korun.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky za všechny aktuální informace.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den je na českých silnicích snad nejtragičtějším dnem letošního roku. Proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti v 16 hodin nebudou chybět v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Mezi 16. a 17. hodinou určitě ta dnešní středeční humoriáda a pozvání do ní tentokrát přijala Kateřina Macháčková. Tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Horní Benešov nainstaluje na městských budovách fotovoltaické elektrárny. V Horní Bečvě začíná stavba nového víceúčelového centra s byty. Zítra nás čeká v našem kraji deštivé počasí s teplotami kolem 14 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a v srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 více než v loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Radnice v Horním Benešově vybrala dodavatele, který nainstaluje na městské budovy celkem 5 fotovoltaických elektráren. Nové panely budou na střeše sportovní haly, zimního stadionu, základní školy, mateřské školy i zdravotního střediska, říká investiční referent Hornobenešovské radnice Mikuláš Odehnal. Jde o další část projektu komunitní energetiky ve městě.
2: Horní Benešov přistupuje k dalšímu kroku v rozvoji komunitní energetiky z důvodu podpory obnovy zdrojů a snížení energetické náročnosti nejenom těchto budov, ale v nějakém jakoby dalším kontextu celkově energetické náročnosti provozu té městské infrastruktury.
0: Jablunkov pořídil nové lavičky a koše. Jsou z netradičního recyklovaného textilu. Loni ho lidé z Jablunkova vytřídili skoro 33 tun. Nový městský mobiliář stojí například v ulicích Bukovické nebo Mlýnské.
3: Jde o 2 lavičky, 6 odpadkových košů, 1 tříkomorový koš na tříděný odpad a také 1 posezení. Materiál je odolný vůči vodě, olejům, tukům i kyselinám a solím. Má taky dlouhou životnost. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Horní Bečva na Vsetínsku začíná stavět nové víceúčelové centrum. V lokalitě Za Pilou vyrostou nové byty a obec upraví i okolní veřejné prostranství. Stavební firma včera převzala staveniště. Místní lidé musí počítat s velkým omezením.
4: Za Pilou vyroste víceúčelové centrum s 50 novými byty a upraví se i celé okolní prostranství. Kvůli stavbě se ale kompletně uzavře prostor mezi restaurací Staré časy a školní jídelnou. Ubude taky hodně parkovacích míst v celém areálu Za Pilou. O objízdných trasách i dalších omezeních bude obec průběžně informovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, přes den zítra oblačno až zataženo od západu s občasným deštěm, večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů na horách do 9 a vítr mírný jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Výškovické ulici v Ostravě u odbočky do ulice Předškolní se srazila tramvaj s osobním autem a provoz je tam omezený. A další nehoda je v Cihelní ulici u pivovaru v Ostravě. Tam policie vyšetřuje nehodu 2 aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
5: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravu.

0: vtipné. Mně to ku podivu docela jde.
1: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
0: Ne, já jsem
1: nebo zapomenutou?
0: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně zkousla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
1: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
0: Já jsem skoro baletka.
1: Když jednou špičkou a teď se tomu vrátila a jde ti to zas.
0: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
1: prostě pohybově nadaná.
0: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskou.
1: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme.
0: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle U hasičů.
1: A kdo dělá teda choreografa?
0: Choreografa máme takového slavného.
1: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
0: Ne, to je úplně jiný.
1: Režíruje
0: to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohl hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, jakoby zajímavý perfektní jako složení.
1: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
0: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Sešel
3: jsem se ve svojím státě s Voskovcem.
2: Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty tři dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství,

0: A těšil jsem se na ně. Byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich šesti, no, mých šesti jich dvou let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam je říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
3: Ano, nebudeme se
2: přirozeně.
3: Smát.
2: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
3: Ano.
2: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A.
3: Bezdomovci, Gott a ne.
2: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a po případě i Helena Vondráčková. Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humorádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza, jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no, měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě
3: možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji. Ano, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím, vynikající balet klub, paní Macháčková.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno. Zdravím
6: vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno,
3: ano, děkujeme. Ano, děkujeme, paní Líba.
7: Nashledanou.
2: Děkujeme
3: nashledanou.
2: Za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Halo. Halo.
8: Podne, dáme pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No tak, já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšela nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: No co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Prdlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co žvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jenom, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si číst rouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že jo?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako jak Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle. Dobrý
1: den. Já hlasuji
3: pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačinko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli byli jsme letadlo a byla bouře Kyrill.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká. A to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pánova.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovém béžovém. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při tý večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavým, vás Pavle i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: krásně.
1: Ano,
2: to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Hmm. Víš, že ty tý nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jedna posled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No hele, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu. Na housku. Heleno! Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočka!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, dáme v Plískanice, jo, obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pač tam hraje výtvarníka, dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? A on prostě: bohu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. V tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a po něj po válce, a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něj lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudru kapitán. Ne, soudru, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudru, já jsem řekl soudru, tak soudru. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudru? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svinema. Jirko, s kolaborantama, Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste říct s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce, ne? Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek, Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek, a co jsem měl říct, no majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý, majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek, říkaz režíroval, jestli říká režíroval, ne, to ježišmarja. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš něco?
2: Ano, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl někde vzadu.
2: To všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Limburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pošlou mluvku, taky jsme se viděli, to už se ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, že se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas.
5: Mějte se hezky. Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo
3: ne,
1: posluchačům,
3: ne.
1: Tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: vaši lásku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMSkáři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je, no,
1: tleskám.
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manžel jí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Trestní odpovědnost by se mohla u některých činů snížit na 13 let, navrhuje to ministr spravedlnosti Tejc. Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Ve Frýdku Místku bude více sdílených kol i nové stanice. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů Celsia. Začínají aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké odpoledne. U těch nejzávažnějších trestných činů by se mohla hranice trestní odpovědnosti snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita pachatelů, a to i těch, kterým je méně než 15 let. Vychází přitom z analýzy rezortu, kterou dnes představil ve sněmovně. Tejc by chtěl návrh předložit nejdříve v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se více na prevenci. Ceny dálničních známek v příštím roce pravděpodobně neporostou. Poslanci schválili zrušení jejich valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Roční známka bude nadále stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet právě i řidiči, kteří silnice využívají. Peníze tak budou fondu chybět, říká poslanec TOP 09 Michal Kučera.
4: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
3: Frýdek Místek podepsal novou tříletou smlouvu na sdílená kola. Ta bude ve městě opět provozovat společnost Nextbike. Jak dodává mluvčí magistrátu Jana Musálková, je kolová počet kol vzroste z 200 na 230.
5: Počet stanice zvýší ze 120 na 143. Kdoposud zapojeným okolním obcím přibude navíc Vratimov a Krmelín. Všechna kola budou zcela nová a budou mít 8-stupňovou přihazovačku, kterou lidé ocení zejména při jízdě do kopce.
3: Radegastová svatyně ve Frenštátě pod Radhoštěm bude hotová až začátkem příštího roku. Původně přitom město plánovalo, že se to podaří už koncem října. Na listopad pak chystá přesun samotné sochy z vestibulu radnice do opraveného bývalého infocentra. Vysvětluje projektová koordinátorka odboru investic Adéla Stavárková.
6: Při odhalení klenby došlo k určitým úskalím, takže všechno bylo konzultováno a řešeno se statikem. Teď zrovna čekáme vlastně na výrobu ocelové výstuže, která trvá další dobu, protože je vše vyráběno na míru.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno, teploty od 7 do 3 stupňů, zítra přes den oblačno až zataženo od západu s občasným deštěm, večer pak bude deště ubývat. Nejvyšší teploty jenom 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Obci Palkovice ve směru na část Myslík na Frýdecko-Místecku srazil řidič osobního auta cyklistu. Probíhají záchranné práce a provoz je zatím omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: A začíná ten dnešní s datem 23. září. Co v této hodince nabídneme? Dovíte se třeba i to, že stavbaři dokončili rekonstrukci náměstí TGM Masaryka v Třinci. V 17:30 nabídneme speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Ostrava ke komunálním volbám dnes z Frýdku Místku. No ale zpravodajský souhrn dnešního dne, ten si připomeneme s Lenkou Blažejovou už po písničce. Michal Tučný právě teď a přání krásného odpoledne od nás všech.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kriminalisté objasnili případ padělaných 1000 korun, které se v červenci objevily na několika místech v Ostravě. Bankovky se stejným sériovým číslem dali podle policie do oběhu dva muži. Na případ upozornila prodavačka z benzínové pumpy. Celkem policisté zajistili 13 padělaných tisícovek a 2 500. Oběma obviněným hrozí až 10 let ve vězení, uvedla to dnes mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Lidé si mohou nově ověřit průměrné ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Krajský datový portál nově obsahuje data o průměrných cenách bytů a domů v různých okresech. Lidé si mohou spočítat orientační výši hypotéky anebo vývoj cen bydlení v porovnání s platy. Na portálu je taky vidět, kde se staví nejvíce bytů. Náměstí TG Masaryka v Třinci je po rekonstrukci, od dneška je přístupné lidem. Práce trvaly zhruba 5 měsíců a vyšly na více než 30 milionů korun. Na náměstí je nový vodní prvek s osvětlenými tryskami a souvislou vodní plochou, která připomíná kluziště. A je tam i kotva z někdejší zaoceánské lodi Třinec. Jak to na místě aktuálně vypadá, se dozvíte od našeho reportéra už za chvíli. Radnice v Horním Benešově vybrala dodavatele, který nainstaluje na městské budoucí.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji a jak už ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava dnes zaznělo, po zhruba 5 měsících končí rekonstrukce náměstí TG Masaryka v Třinci. Přestože zbývá dokončit některé detaily, náměstí už je ode dneška otevřeno veřejnosti a technici ti zkouší i nové fontány.
1: My se teď díváme do 3 metry hluboké šachty, kde je strojovna celého systému.
2: Tam najdete čerpadla vlastně pro jednotlivý okruhy trysek, pískovou filtraci, vlastně na čištění vody.
1: Opisuje technik Radek Havlín.
2: Jsou tam převodníky vlastně na ty barevné světla.
1: Celý vodní prvek trochu připomíná hokejové kluziště. V jedné polovině je 23 osvětlených trysek, ve druhé souvislá vodní plocha. Na každém konci náměstí jsou pak červenohnědé rošty okolo původních vzrostlých platanů. A na horním konci náměstí pak podstavce s kotvou někdejší lodi Třinec. První reakce kolem jdoucích jsou zatím spíše chladné.
3: Já to vidím poprvé a podle mě to jsou vyhozené peníze. Jo, protože to je zhruba stejné. Líbí se mi maximálně ta kotva.
1: Říká mi Mirek.
4: Podstavku to je pěkné, no, ale to je zeleně chybí.
5: Tady ta cesta měla být zavřená, měla to být pěší zóna. Nic, to je můj názor.
1: Myslí si návštěvníci nedaleké kavárny. Hlavně na sociálních sítích se objevuje i kritika zmíněných barevných roštů.
6: Vidíme v tom 3 takové základní principy. Proč? Jednak, když se podíváte na Třinec, tak si určitě vybavíte třinecké železárny, vybavíte si oceláře Třinec. Ta různá podoba červené tady v tom Třinci prostě je. Nicméně má to další význam a to ten, že ta kotva lodi Třinec, tak ten trup té lodi byl taktéž do červena.
1: Vysvětluje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar důvody pro volbu barvy. Náměstí už bude lidem volně přístupné. Před zazimováním se ještě budou testovat technologie vodního prvku.
6: Budeme testovat funkčnost, budeme zkoušet různé režimy.

0: bude ještě doinstalován nějaký mobiliář, budou doinstalovány nějaké prvky, co se týče tady výzdoby, nějaká vysadba, ale přístup na náměstí již bude.
1: Cena rekonstrukce přesáhla 30 milionů korun. Střince František Kuča, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na časnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, o čem při záchytu neurologických onemocnění vypovídají biomarkery. I na to se budeme ptát docentky Pavlíny Kušněrové, zástupkyně přednosty Ústavu laboratorní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji a Petr Naď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale také Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A tak je jasné, že řeč bude o počasí. Tomáše už vítám, krásné odpoledne přeji, dobrý den.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, ten dnešní den byl slunečný, co nás ale čeká, k tomu všemu se dostaneme, tak jak to vypadá?
1: Tak v současné době už oblačnosti valem ubývá, máme skoro jasno, pouze ojediněle je oblačnost zvětšená. Teploty v maximech dosáhly 14 až 17 stupňů, těch 17 měli na stanici Karviná, na horách byla teplota kolem 9 a také se vyskytla jedna přeháňka slabší na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jinak bylo víceméně bez srážek a vítr je slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Jaké jsou vyhlídky, jaká je předpověď?
1: Oblačnosti bude dále ubývat, takže zejména první polovina noci bude jasná a tím pádem budou klesat teploty na 7 až 3 stupně a ojedinělé v údolích mohou být i přízemní mrazíky. V druhé polovině noci od západu bude oblačnosti zvolna přibývat, takže k ránu už budeme mít převážně oblačno. Vítr slabý západní, později jeho západní. Zítra nás od severozápadu ovlivní frontální vlna, takže musíme počítat, že již během dopoledne se zatáhne a přidá se také déšť nebo přehánky. Až k večeru opět od severozápadu bude srážek ubývat. Teploty zítra budou 12 až 15 stupňů, na horách kolem 8 a vítr ráno slabý, během dne mírný, jeho západní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu, večer se bude měnit na severozápadní a slábne.
0: Takový bude zítřek, tedy čtvrtek, co ty další dva dny, pátek a sobota, alespoň stručně.
1: Ano, pátek bude více oblačnosti a ojediněle zejména v Beskydech přehánky, teploty podobné 9 až 5 stupňů ráno, kolem 15 přes den. No a od soboty nás čeká zmenšování oblačnosti, zvyšování odpoledních teplot. Rána budou chladná, ale odpoledne i kolem 20 stupňů v neděli a v pondělí.
0: Takže svým způsobem můžeme říct, že v závěru tohoto týdne se dočkáme i příjemných teplot.
1: Ano, budou to i příjemné teploty, zejména odpoledne, a můžeme to nazvat, řekněme, takovým babím létem.
0: Takže se můžeme také těšit na to, že si užijeme krásného podzimu s příjemnými teplotami a dejme tomu i částečně slunečným počasím. Je to tak?
1: Já si myslím, že ano, ale uvidíme, nebudeme předbíhat, spíš se těšme.
0: Určitě ano, díky moc za všechny informace. V následujících dnech pak budeme upřesňovat, jak to bude vypadat s krásným babím létem. Dnes za předpověď počasí děkuji ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji pokud možno příjemný podvečer.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.
0: Je to tak, a než si dáme další muziku, tak mám pro vás samozřejmě informace o tom, co nabídneme v druhé části této hodinky nazvané Den v kraji. Jakou budoucnost chtějí politici ve Frýdku Místku pro Místecký les a jak si poradí třeba i s nedostatkem parkovacích míst? I takové otázky jsme položili lídrům všech kandidujících uskupení ve Frýdku Místku. Speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Ostrava ke komunálním volbám s Richardem Piskalou a také s Františkem Kučou. Začíná už za chvíli, hned po písničce, a to znamená v 17 hodin a 30 minut. Tak přeji příjemný poslech a také k tomu všemu je hezký podvečer.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: 9. a 10. října budeme v komunálních volbách vybírat nové obecní zastupitele. A my jsme pro vás připravili speciální vysílání. Každý všední den vám představujeme kandidující subjekty v okresních a statutárních městech v regionu. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala a taky reportér František Kuťa.
2: Dobrý podvečer, Richarde.
1: Dnes budeme mluvit o Frýdku Místku. Připomeneme, jak tam lidé volili před 4 lety, řekneme, kdo kandiduje letos, a probereme názory všech lídrů na důležitá témata.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Frýdecko-Místecko je třetím nejlidnatějším okresem v kraji a dokonce šestým v republice. Co dalšího bychom o něm, Františku, měli vědět?
2: Okres je 72 obcí, z nich 6 má status města. Celkem tam žije skoro 215 tisíc obyvatel. Největšími městy jsou statutární města Frýdek Místek se zhruba 54 tisíci obyvateli a Třinec s 34 tisíci obyvateli. Značná část okresu leží v Beskydech nebo jejich podhůří. Najdeme tam i velké podniky, třeba automobilku Hyundai nebo pivovar Radegast v Nošovicích nebo taky Třinecké železárny.
1: Podívejme se detailněji i na samotný Frýdek Místek.
2: Město je rozděleno na 7 katastrálních území. Frýdek i Místek mají svá historická jádra s náměstími a několika památkami. Zmíním třeba Frýdecký zámek nebo nedávno zrestaurovanou baziliku navštívení Panny Marie. Jinak většina zástavby pochází z velké přestavby v 70. letech, kdy se značná část města proměnila na sídliště. I z toho pramení některé problémy, kterým se dnes budeme věnovat.
1: Jak vlastně v současné době vypadá zastupitelstvo města?
2: Zastupitelstvo má celkem 43 členů. Volby v roce 2022 vyhrálo Naše město FM, radnici vede koalice tvořená hnutím Naše město FM, koalicí Spolu a hnutím ANO. Dohromady má v zastupitelstvu 23 hlasů, nicméně jde o koalici poměrně křehkou. Opozici tvoří koalice SPD a Trikolora, uskupení Přátelé FM, složené z politiků ze Socdem a hnutí Občané Spolu nezávislí. Ještě do 10. června letošního roku stál v čele města lídr hnutí Naše město FM Petr Korč. Na návrh opozice ho zastupitelé odvolali a pro jeho konec ve funkci bylo i koaliční ANO.
1: Podle toho, co říkáš, jsou tedy politické poměry ve Frýdku Místku docela napjaté.
2: Ano, je to tak. Připomenu taky rozpad koalice v roce 2024, kdy zase zastupitelé odvolali právě 4 zástupce hnutí ANO. Vedení města tak mělo dočasně menšinu, to pak vyřešil vznik nového zastupitelského klubu ANO, no a 4 zastupitelé pak tedy vedení města posílili.
1: Frýdek Místek ale není jediné město v okrese, kde situace po minulých volbách nebyla zrovna nejklidnější.
2: Teď narážíš asi na Hrčavu, nejvýchodnější českou obec se zhruba 250 obyvateli. Tam lidé do zastupitelstva volili hned 3x. Poprvé soud zrušil platnost voleb, protože v Hrčavě volili účelově přihlášení voliči, kteří získali krátce před volbami trvalé bydliště ve 2 nemovitostech tehdejšího starosty. Z nich dokonce jedna byla navíc neobyvatelná. Po druhých volbách zase rezignovali právě zastupitelé z uskupení tohoto starosty. Proto v obci museli být 3. volby.
1: Jaká politická uskupení se letos uchází o přízeň voličů ve městě Frýdek Místek?
2: Je jich stejně jako při minulých volbách 9. Uvedu je postupně podle vylosovaných čísel, jaká budou mít na hlasovacích lístcích. Číslo 1 má levice pro Frýdek Místek. Jde o sdružení Stačilo, KSČM a nezávislých kandidátů. Lídrem je Ivan Vrba. 2 patří hnutí Revoluce s lídrem Zdeňkem Navrátilem. 3 los určil koalici Společně pro Frýdek Místek, lídrem je Marcel Sikora. A jde o spojení KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a STAN. Na 4. volebním lístku najdou voliči Českou pirátskou stranu s lídriní Michaelou Davidovou. Číslo 5 má hnutí Naše město FM, vedené Petrem Korčem. 6 patří hnutí ANO 2011 s Lucií Káňovou na prvním místě kandidátky. Se 7 ve Frýdku Místku kandiduje hnutí Svoboda a přímá demokracie, kterou vede Tomáš Krpel. S číslem 8 jdou do voleb motoristé Sobě a jejich lídr Zdeněk Blecha. A konečně 9 mají Přátelé FM s Michalem Pobuckým a jde o nezávislé kandidáty a členy Socdem.
1: Všem lídrům jsme položili stejné 3 otázky. Zajímali jsme se třeba o dostupné bydlení. Jak ho chtějí zajistit? Řekneme už za chvíli.
0: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební vysílání Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu je Richard Piskala a dnes se věnujeme Frýdku Místku, kde o hlasy voličů usiluje 9 politických uskupení. Všem jsme položili 3 stejné otázky na témata, o kterých se ve městě diskutuje. V první jsme zjišťovali, jak chtějí noví zastupitelé zlepšit dostupnost bydlení. Za jednotlivé kandidující subjekty odpovídají vždy lídři. Vše prostudoval reportér František Kuča. Jak to ve Frýdku Místku s byty vypadá?
2: Frýdek Místek vlastní necelých 1300 městských bytů. V pořadníku je zapsáno okolo 700 zájemců. Tržní ceny nájmu se pohybují okolo 200 až 250 korun za metr čtvereční. Na byt k rekonstrukci na sídlišti vyjde na zhruba 3,5 až 4 miliony korun. Za zrekonstruovaný byt o velikosti 3 plus 1 zaplatíte klidně i 6 milionů.
1: Jak by tedy lídři kandidátek do frýdecko-místeckého zastupitelstva chtěli přispět k dostupnějšímu bydlení?
2: V podstatě všechna uskupení se shodují na jedné věci, a to, že bydlení je třeba řešit spoluprací města a soukromých investorů. Lídr SPD Tomáš Krpel chce podpořit výstavbu bytů v družstevním vlastnictví. To podporuje i koalice Společně pro Frýdek Místek s Marcelem Sikorou, podle kterého má město volné pozemky pro výstavbu družstevních bytů a mělo by na tom spolupracovat s bytovým družstvem ve Frýdku Místku. Podle Pirátů a Michaely Davidové by město mělo aktivně ovlivňovat, kolik bytů ve městě vzniká, a nečekat, co udělá trh. Ročně by podle ní mělo ve městě přibývat až 100 bytů. Obecní byty by přednostně přidělovala mladým lidem a zaměstnancům v důležitých profesích. Lídrině hnutí ANO Lucie Káňová chce, aby město individuálně jednalo s investory, aby část bytů byla primárně určena pro dostupné nájemní bydlení. Podle hnutí Naše město FM a Petra Korče je aktuálně v přípravě nebo už ve výstavbě asi tisícovka nových bytů. Město taky chystá lokalitu Berlín 2, kde vedle soukromých investorů jedná i o vzniku družstevního bydlení.
1: Z toho, co říkáš, Františku, vidí většina subjektů část řešení právě v družstevním bydlení?
2: Ano, například podle Přátel FM, které vede Michal Pobucký, by to mělo vypadat tak, že se dají na jednu hromadu peníze z městské kasy společně s příspěvky lidí, kteří by tak s pomocí města dosáhli na výhodnější financování a mohli si dovolit bydlení ve svém. Uskupení Levice pro Frýdek Místek a Ivan Vrba navrhuje založit společně se stavebním bytovým družstvem ve Frýdku Místku novou společnost. Město by vložilo do majetku vlastní zasíťované pozemky a družstvo pak zajistilo výstavbu nájemních bytů.
1: A co zbývající motoristé a hnutí revoluce? Jaké jsou jejich recepty?
2: Lídr motoristů Zdeněk Blecha si myslí, že je třeba obecní byty neprodávat a maximálně využít prázdné budovy, přestavět je na byty. To se teď děje například s bývalým hotelem Centrum. A také je podle něj nutné zavést jasný a transparentní systém přidělování bytů s konkrétními pravidly. Hnutí revoluce v čele se Zdeňkem Navrátilem by provedlo audit příjmových skupin nájemníků obecního bydlení. Podle hnutí část obecních bytů využívají i lidé, kteří zvýhodněné bydlení nepotřebují. Za stejně důležité ale hnutí revoluce považuje nabídnout i kvalitní, nadstandardní bydlení pro náročnější klientelu.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, kde dnes řešíme plány lídrů v komunálních volbách ve Frýdku Místku. Jejich kompletní odpovědi najdete na webu ostrava.rozhlas.cz. A ptali jsme se jich taky na budoucnost místeckého lesa. Jak ji vidí? To už za chvíli.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Lídři všech kandidujících uskupení, tři stejné otázky a témata, která zajímají lidi v daném městě. Český rozhlas Ostrava nabízí předvolební vysílání. Dnes se týká Frýdku Místku. U mikrofonu je Richard Piskala a společně s Františkem Kučou teď nabídneme pohled politiků na rekreační využití místeckého lesa. Františku, tam dříve bývala kasárna, je to tak?
2: Přesně tak. Areál teď využívají nejrůznější firmy, jsou tam třeba sklady, garáže nebo autoservisy. A je tam taky odstavné parkoviště, kde město sváží auta nebo autovraky, ke kterým se nikdo nehlásí. Město teď schválilo záměr prodeje areálu kasáren ředitelství silnic a dálnic, které tam uvažuje o vybudování střediska dálniční údržby a případně sídla dálniční policie. Někteří obyvatelé Místku by tam ale rádi viděli i větší zázemí pro rekreaci. Tyto hlasy se ozývaly hlavně z okolí ulice Lesní, která byla navíc od místeckého lesa odříznuta obchvatem.
1: Jaké tedy přišly odpovědi na otázku, která doslovně zněla: plánujete úpravy místeckého lesa k rekreačnímu využití?
2: Hnutí Revoluce je pro referendum o budoucnosti místeckého lesa. Lídr Zdeněk Navrátil ale razantně odmítá jakékoliv industriální účely, logistické areály, výrobní nebo servisní provozy. Preferovali by kombinaci rekreačního a volnočasového prostoru s rezidenční zónou, a to vše cestou takzvaného PPP, tedy finanční spoluúčasti města a soukromých investorů. Jak už jsme zmínili, radnice v čele s hnutím Naše město FM už podepsala memorandum s ředitelstvím silnic a dálnic o zřízení střediska dálniční údržby a sídla dopravní policie. Zbývající část by se podle lídra hnutí Petra Korče měla využít k aktivní rekreaci. Potenciál vidí v napojení na rekreační oblast okolo přehrady Olešná. Využít rekreační potenciál chce podle lídrině Lucie Káňové i hnutí ANO. Nejdříve je ale podle ní nutné dotáhnout propojení jednotlivých cyklostezek ve městě, včetně napojení na okolní obce. Podobně to vidí i Piráti, kterým jde taky o lepší propojení cyklostezek. V místeckém lese by podle Michaely Davidové rádi viděli například pump track pro kola, do plánování by ale zapojili občany v rámci participativního rozpočtu prostřednictvím programu Zapoj FM. Pro rekreační využití místeckého lesa jsou i motoristé, konkrétní recept ale lídr kandidátky Zdeněk Blecha neuvádí.
1: Jsou i opačné názory?
2: Samozřejmě jsou. Michal Pobudský z uskupení Přátelé FM si myslí, že volnočasových areálů je ve městě i okolí dost, ať už jde o přehradu Olešná s tamním akvaparkem nebo o nově otevřený Rivka Park. Město by se podle něj mělo soustředit na jiné problémy, jako jsou ceny tepla, nedostupné bydlení nebo parkování. Další rekreační prvky by podle tohoto subjektu měly přibýt spíše okolo řeky Ostravice. Marcel Sikora z koalice Společně pro Frýdek Místek odpověděl, že v tuto chvíli se rekreačnímu využití oblasti místeckého lesa nevěnuje. Město se teď soustředí na Frýdecký les, kde momentálně vzniká lesopark. A taky SPD by se soustředilo spíše na Frýdecký les. Podle lídra Tomáše Krpela je už místecký les odříznutý od zástavby obchvatem a Místek má podle něj rekreační zázemí v okolí přehrady Olešná. Lídr levice pro Frýdek Místek Ivan Vrba odpověděl, že k využití objektů a pozemků bývalých kasáren pro případné rekreační účely by měla vzniknout studie.
1: Tak uvidíme po nadcházejících komunálních volbách. Detailní odpovědi od všech lídrů z Frýdku Místku najdete i na webu Českého rozhlasu Ostrava, tedy na adrese ostrava.rozhlas.cz. Tam se taky dočtete, jak to vidí kandidující uskupení s výstavbou parkovacího domu a jaké mají plány na řešení problematického parkování v historickém jádru.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: A dnes se věnujeme Frýdku Místku. U mikrofonu zůstávají Richard Piskala a reportér František Kuča. Všem kandidujícím uskupením jsme položili 3 stejné otázky. A právě teď zhrneme, jak by lídři řešili problematické parkování ve městě.
2: Parkování je problém všech větších měst v regionu. Velká sídliště se stavěla pro co největší počet lidí. Tehdy se ale nepočítalo s tím, jak moc bude aut. Takže míst je málo a Frýdek Místek není výjimkou.
1: Naše otázka tedy je, jak chcete řešit problematické parkování v historickém jádru i na sídlištích a podpoříte výstavbu parkovacího domu? Jaké jsou odpovědi?
2: Začnu hnutím Naše město FM, které se tématu věnovalo. Snaží se nedostatek míst vyřešit třeba dočasnými parkovacími plochami po dohodě se společností, která vlastní pozemky po bývalých textilkách. Teď tak ve městě fungují 3 odstavné plochy. Hotová je taky studie parkovacího domu místo zbouraného kina Petra Bezruče. Pro jeho stavbu by zvedla ruku i levice pro Frýdek Místek. Město má i studii pro parkovací dům ve Frýdku Místku u Kauflandu, který by měl odlehčit historickému centru. Prakticky totožná je i odpověď koalice Společně pro Frýdek Místek, která je momentálně také ve vedení města. Město opakovaně mluvilo i o omezení parkování na náměstí ve Frýdku. S tím ale nesouhlasí motoristé, podle kterých by to vedlo k likvidaci tamních podnikatelů, zejména restaurací a obchodů. Motoristé by podpořili parkovací dům a taky vyčlenění území pro výstavbu řadových garáží a nebránili by se ani zavedení tzv. Modrých zón s vyhrazeným parkováním pro rezidenty.
1: Takže tady to zatím vypadá na shodu, alespoň co se týká parkovacího domu.
2: Je to tak. Parkovací dům je nedílnou součástí řešení parkování i pro přátele FM. Stejně jako zavedení určité formy rezidentního parkování, kde by měli obyvatelé přednost před krátkodobými návštěvníky. Vidí také potenciál ve formě zatravněných parkovacích stání. Naopak jsou proti tomu, kdy se legalizují místa, kde lidé už dříve stejně parkovali, ale kvůli normám tam pak ve výsledku míst ubude. Piráti by prosazovali analýzu. Během roku chtějí zmapovat skutečnou obsazenost parkovišť, data zveřejnit a podle nich pak řešit lokality individuálně. Část řešení vidí i ve zlepšení MHD a cyklistické infrastruktury, aby byli lidé více motivováni pohybovat se po městě jinak než autem. Parkovací dům je pro ně spíše krajní možnost.
1: A je pro někoho parkovací dům vyloženě prioritou?
2: Jako jednu z priorit uvádí výstavbu ne jednoho, ale 2 parkovacích domů Revoluce. Hnutí je proti dalšímu rozšiřování klasických parkovacích míst, která naopak chce postupně omezovat a vyasfaltované plochy nahradit víceúčelovým veřejným prostorem. Dobu parkování v historickém jádru by uskupení omezilo na 30 minut. Parkovací domy za jediné dlouhodobé řešení považuje taky SPD. Naopak hnutí ANO by řešilo parkovací místa například posunutím některých chodníků, vytvářením šikmých parkovacích míst a využitím ploch mezi domy a chodníky. Parkovací dům by podpořilo v případě, že se stavba bude jevit opravdu jako rentabilní.
1: Pokud dobře počítám, probrali jsme všechny odpovědi všech 9 kandidujících uskupení ve Frýdku Místku. Františku, děkuji, naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Kompletní odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava. Pokračujeme zítra ve stejném čase, a to v Havířově, kde nás zajímal třeba pohled komunálních politiků na kontrolu hospodaření městských firem nebo plán na to, jak udělat město atraktivní pro mladé lidi. Pro dnešek je to z předvolebního vysílání vše. Pěkný podvečer přeje Richard Piskala.
0: Komunální volby 2026.

dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Krajský datový portál nabízí informace o cenách nemovitostí. Poslanci znovu projednají certifikát pro práci s dětmi. Na karvinském zámku Frištát začala soutěžní výstava. Autory děl jsou klienti sociálních služeb. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a s teplotami od 11 do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Přeji hezký podvečer. Lidé si mohou nově ověřit průměrné ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Krajský datový portál nově obsahuje data o průměrných cenách bytů a domů v různých okresech. Lidé si mohou spočítat orientační výši hypotéky anebo vývoj ceny bydlení v porovnání se mzdami. Jak pokračuje mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová, portál ukazuje také údaje o nové výstavbě.
2: Portál přináší taky údaje o počtu zahájených a dokončených bytů. Uživatelé tak mohou sledovat, jak se bytová výstavba v Moravskoslezském kraji mění a taky, jak si region stojí ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Jednotlivé grafy doplňují taky stručné komentáře, které pomáhají zasadit data do širších souvislostí.
1: Zabezpečovací detenci kvůli vysokému riziku násilí doporučila dnes znalkyně u Olomouckého krajského soudu pro 48letého Jiřího Kudličku, obžalovaného z vraždy a pokusu o vraždu. Podle psychologa má muž souzený za smrt kolegy ve Štemberské zbrojovce a otravu dalšího muže smíšenou poruchu osobnosti a jeho náprava je prakticky nulová. Žalobce pro muže obžalovaného i z toho, že dával otrávené nástrahy bez domovcům, žádá 25 let ve vězení. Rozsudek zatím nepadl, soud dnes případ odročil. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu, ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
3: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
1: Na zámku Frištát v Karviné začala soutěžní výstava výrobků klientů sociálních služeb. K vidění bude do neděle. Návštěvníci můžou taky hlasovat o tom, který kousek je nejvíce oslovil. Podle vedoucí karvinského sociálního odboru Martiny Smužové tak spolu rozhodnou o vítězi soutěže.
4: Ta podstata je podpoření významnosti sociální práce. Letošní téma na výrobky je moje radost a my vlastně očekáváme a jde i vidět, že vlastně evokuje to, co naše občany těší, co se jim líbí a co se jim daří.
0: Počasí.
1: Noci bude v regionu polojasno, nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, zítra přes den oblačno až zataženo, od západu s občasným deštěm, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ode dneška je uzavřená část ulice Lihovarské ve Slezské Ostravě. Stavební práce tam potrvají do 20. listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava máme 4 minuty, ale čeká nás ostravská rozhlasová rodinka nebo lidová muzika. V druhé půlce hodiny pořad Hudba země, který připravuje Jan Rokita. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Ano, vítám vás u té dnešní středeční ostravské rozhlasové rodinky. Svátek má Berta, tak Bertám vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 23. září a máte důvod k oslavám narozenin. A přidávám hned první dnešní přání, které jsme od vás dostali. Dobrý den, vážená redakce. Prosíme o písničku s blahopřáním ve středu 23. září. To slaví narozeniny a písničku k tomu posíláme paní Ivetě Šimičkové z Petřkovic a paní Pavlíně Šuhajdové z Ostravy Lhotky, které dnes slaví 58. narozeniny. Dnes narozeniny slavíte a možná se už teď bavíte. Nesmutněte, že je vám o rok víc a zaspívejte si hezky z plných plic. Mohu říct takto přímo, že zrajete jako dobré víno. Ať máte život jako sen, ať víte, jak si užít každý den. Hodně štěstí, zdraví i lásky, žádné strasti a žádné vrásky. Radost z vnoučat, rodiny a krásné narozeniny. To vše vám přejí sestry Marta, Jana, bratři Pepík a Jindra s rodinami a švagr Petr a za všechny synovec Martin a neteř Ivana.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé ostravské rádio, prosíme o písničku 23. září. V tento den slaví totiž krásné narozeniny náš děda Josef Malý. Milý dědečku, přejeme ti do dalších let tvého krásného života jen to nejlepší. Hodně zdravíčka, také štěstí, radost, pohodu, nikdy žádnou nehodu. Prostě ať se ti daří na každém tvém kroku. Ať ti stále vínečko chutná, všichni připijeme na tvé zdraví. Všechno jen to nej, přeje celá rodina.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Přidám ještě jedno dodatečné přání, milá redakce. Prosíme o písničku pro naši kamarádku Darinu, která slaví svátek 22.9. Přejeme jí k jmeninám jen to nejlepší. Přejeme jí hodně lásky, hodně radosti, hlavně hodně zdraví a také štěstí a pohody v životě. A děkujeme za krásné přátelství. To přeji kamarádky od kafíčka.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou.
2: Pěkně vás vítám, vážení a milí. Ve středeční podvečer se na vlnách Českého rozhlasu Ostrava tradičně hlásí půl hodinka lidových melodií, je zde hudba země. Před 10 lety se v divadle Loutek v Ostravě v rámci 42. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci konal koncert houslistky a zpěvačky Jitky Šuranské a jejího tria. Spolu s hráčem na mandolínu Martinem Krajíčkem a multiinstrumentalistou Marianem Friedlem prezentovala Jitka své nové album Divé husy a potěšila přítomné publikum písněmi z různých koutů Moravy v netradičních aranžích. Kouzelným proutkem rozhlasového času se tedy přeneseme o 10 let zpět a v písních o radosti, přírodě i o lásce vzpomeneme na mimořádně talentovanou Jitku Šuranskou, jejíž životní pouť se bohužel skončila příliš brzy. Po těžké nemoci odešla Jitka hrát a zpívat do muzikantského nebe o několik let později ve věku pouhých 40 let. Na rozhlasových vlnách tedy andělsky přilétá Jitka Šuranská a její trio a mně nezbývá, než přepojit do divadla Loutek doby zářijové roku 2016 a popřát vám všem ten nejlepší poslech.

budu zpívat. Nepůjdem skorej domů, než se bude dnívat, než se bude dnívat. Noženkyně poskakuju, jak jim pěkně hraju, to jsou dobří muzikanti, co platit neptaju. Povědala nožka nožke, pojďme domů spát, a ta druhá povědala, pojďme tancovat. U muziky všetci rovní, chudí a i bohatí, ráno, když je třeba platit, všetci jsou bez gatí.

Úvodní hudební kreací pod názvem U muziky se nám představilo a nás všechny na inspirativní notu naladilo trio Jitky Šuranské. Základ tohoto souboru tvoří souzvuk zpěvů, houslí, kontrabasu a mandolíny, ale díky studiové technice a dovednostem všech muzikantů se trio občas rozrůstá také o další nástroje, jako je například malý cymbál, jako jsou píšťaly, bačovská trůba, platršpíl, oktávová mandolína a také drobné perkuse. A abychom si všech těchto barevných kombinací v plynutí koncertu užili, jak se patří, dávám opět rychle prostor triu a muzice a jejich progresivním nekonvenčním trubadůrům, aby zahráli a zaspívali a nás všechny zde potěšili barevnými, téměř podzimními lístky svého společného hudebního jazyka, sladnými poetickými tituly. Přeji vám dobrý poslech.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto. Třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Výdat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já, samozřejmě, často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No, já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dejchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Formán. No, pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem

0: a když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
1: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
0: Úplně, úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už

0: Můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho a tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí, tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějaký, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Uh-huh. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, a teď už ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musíte to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidí toho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard, a když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme zkonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím, každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu, každý už jsme nějaký vztahy prožili, a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníku. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuji? Teď jsem úplně blbá.
0: Chce si mi říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: V Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 korun by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Jako vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje, dejte nějaký typ?
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo sušice zašla jsem kořit 15 letek a to už bylo Solo sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci.

0: Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadali jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to zložení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak je 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Firtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v kolobouku, dokonce i dámy v takových trochu lechtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělá nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělá takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel doktor Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice. A začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích. Sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milny Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: Irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holc

knecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu tatám.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže no. Vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učerta?
0: Ne, učerta. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizunk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: No tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: No, já...
1: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nic. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty, já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co, maximálně se strapním já a to prakticky skoro nikdo neuslyší a hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej, podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný.
0: Takže
2: jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat ano. podle svého, ale ano. na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, no já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: dobře, no tak je vás ano. víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych
0: no,
2: řekla.
0: To že není.
2: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětmi do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně.
0: Zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že stačí.
2: Já ho teď momentálně mám na obličeji ten
0: takhle.
2: Můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že se mám pusu úsměv od ucha k uchu.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašské Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tratěnice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych

0: zakázala je atračenice.
1: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
0: No, atračenice je, já by se a lidi nekecali a mezi dverma v chodbičkách a s dětama.
1: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání. Až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Dobrý den, Zlína.
1: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
1: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
1: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
1: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
1: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
1: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
1: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
1: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
1: Oni
2: rádi zpívají.
1: Mm.
2: Jo.
1: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
1: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
1: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná, ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
1: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáku je to vlastně si myslím jedno, tam to není pod zákonem, nebo je, nevím to.
2: No já si myslím ano, že to tak bude.
1: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku vodáky pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
1: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pit by se nemělo, no, při tom rád.
1: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek, to jsou potůčky.
2: No, taková fázová, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost divoká řeka.
1: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
1: No to jo, to taky byla sázava smrdlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
1: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
1: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
1: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, nashledanou.
1: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak, no tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nechci, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jako jsou už v reportáži nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mohy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Nekuří ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. No, válka.
0: Nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne. Nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja. Fyzické tresty. No, tak já taky.
2: Ale jo.
0: Ne, že bych...
2: Někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se mi její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubyt. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, moje přítelky tenkrát. A už to Meldlinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je pana. A
0: to je otázka,
2: tu Melinku, prostě zase skládají se kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té Melinky, jako tam to bylo bez dva L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzku prstem, asi je to slyšet v rádiu, a chtěla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: Krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5, to znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasitého, hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře... Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale... Ale je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je... Teď Helena Vondráčková, Lásko má jástuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A,
0: ale to není vina já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pojáte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů, a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá. Stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to zpráva SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím. Spoustu
1: lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil. Bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900, za chvíli zase.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z Újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci, a když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A ona ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení, a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav Ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo Ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak, kdo je tam?
3: Tichle v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě, jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice, manžel bohužel za první zemřel, já s máma bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě. Takže potom z té nemocnice jsem měla pro nás, jsme měli v manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tady. A ve mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Pět let tady bydlím, nebyly na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem toužila po koťátky, protože jsem jako malá tam mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj tři roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl Nemeška, 14 dní mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, už jak se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí ho chodit do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to nemohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady snad do mě spečovatelskou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně. Byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Od Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny, co zakázat, proč zakázat, co vám pije krkem. Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání, anebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají, a to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka, anebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: mám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz. Mhm. Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože to není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou. Mm-hmm. Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo? Mm-hmm. A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má, já nevím, 16 metrů podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci.

0: začínají být bez vody.
1: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
0: Zaplať pánbůh, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
1: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna.
0: No, za to.
1: Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
0: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík a všichni jsou bez vody, ale Slatý byl furt plný, jo, Kamík byl plný.
1: No, ten je.
0: Je to takový zajímavý.
1: Ten je a právě proto je to ta vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci, znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na Slapy a takhle to jde dál, proto je Vranská přehrada plná, ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské, za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
0: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
1: Ven s tím.
0: Vy jste z těch Prahy, že jo?
1: Já jsem z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten pikador.
0: Jo. Odsad jsou dobrý lidi.
1: Jo.
0: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
1: Ano.
0: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A
1: ano.
0: Když vidím na těch dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
1: Musíte jezdit na lednější pumpy.
0: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál,
1: ani o 30, ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
0: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo? A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
1: Máte třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
0: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
1: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
0: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, funglnovou, jeli jsme někam tenkrát na výlet, a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, startovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali líte otáčky. A teď na mě koukala a povídala, co to je. A pak, no, blbá nafta, no. Jo. Nic jiného to by nemůže.
1: Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
0: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
1: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
0: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
1: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému, opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: Se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme, byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak a bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku, je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaše rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Uh-huh. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Uh-huh. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No.
0: Přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. Hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době, a tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost, zcela určitě. Je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné, zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít, ne stejně musel, když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: Začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: A ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuji velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám. Tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné.
0: Ano.
2: Ale jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to.
2: Ne.
0: Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, nashledanou.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy? Jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďa.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. Mm. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A od toho ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávala.
1: To by... prosím vás... K čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují. Ne, já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už jste to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže
0: světu mír
1: a nashledanou
0: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené, hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

V žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli. Těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromnaby? Tohle není zájezdní hospodání nocleárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil, teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel... Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Měli z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šlápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak a jsem doma. Zaplať pámu sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
4: Pomalu?
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle.

0: deštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
1: Já nejsem žádný Mates.
0: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
1: A nechci jméno po neboštíkovi.
0: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní.
1: Mm.
0: A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou.
1: Mm.
0: No, je na mě moc těžká.
1: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
0: Panenko skákavá, abych naklela.
1: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
0: No, jak myslíš, Mates?
1: Mm.
0: Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno. Tak. Mísník tamhle do kouta. A postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kde pak mám to koření do polívky?
1: Co to tu zavonělo?
0: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
1: Tohle taky voní, co je to?
0: Májovky, houby.
1: A nač pak to je?
0: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
1: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
0: Chuj.
1: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
0: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
1: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
0: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
1: Je dobrá.
0: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
1: Ty, Mariánko.
0: Co pak?
1: Nedala bys mi.
0: Ne.
1: Ale já mám na ní chuť.
0: Koukej, Mates, ale napřed si umíješ ruce.
1: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
0: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
1: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
0: Vystydnout tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
1: Tak já to udělám.
0: Co uděláš?
1: Naštípám to dříví.
0: A potom?
1: Umeju se.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kam na...
2: ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy a balíky.
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
2: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis... To je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejvější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to, protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
5: Naschledanou. Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
5: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
5: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
5: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
5: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
5: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
5: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
5: Co říkáte?
4: No, vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
5: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
5: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
0: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
4: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
0: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík?
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba s ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pan Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebují tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstá.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane. skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jimné vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.